0: Když vidíte Albert, neporazitelné.
1: Levnější nehledejte.
2: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
3: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
7: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
8: A vrátil se mrozí.
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
7: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat. I'm making my big
10: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Takže jedeme za Šulcíkem.
12: Neboj, jsme na cestě, pasta.
13: Tady je to.
14: Bonjour.
15: To bude asi pro tebe, co?
13: Předávám.
16: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
15: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
2: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport. Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
17: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
18: Let's go to the store then.
17: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party and if you had lays, you can come with us.
19: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
20: Welcome.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
3: Připravte na to svou mysl.
2: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
21: Ale proč se držet při zemi?
2: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
1: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
14: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3.

Thank you.

0: Jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Radega Stryze hořká 12 za 21,90. Albert.
1: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
6: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
7: A vrátili se mraží.
1: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
6: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
9: Tyjo, podepsaný kopiteli.
10: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
11: Čau, pájo.
12: Ale ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
10: Snad stojí, ne?
11: Jasně, tady normálně.
12: Stojí.
10: No 7 mega.
12: Oh, co jsem si i typoval.
13: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
0: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
17: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
0: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
18: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
19: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
21: Připravte na to svou mysl.
20: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
22: Ale proč se držet při zemi?
2: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
22: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
23: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
24: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
25: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
26: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: your love.
1: One more, okay? One more chance. All right, thanks.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
7: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
8: A vrátil se mrožek.
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
7: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
9: Takže jedeme za Šulcíkem?
10: Neboj, jsme na cestě pasta.
11: Tady je to. Tendu, entre
12: deux le
13: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
10: Předávám.
14: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
13: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
15: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
16: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
2: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
20: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
22: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
23: Let's go to the store then.
22: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
24: She has them!
25: Trying to get the whole card in.
22: Welcome.
26: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
27: Představte si,
0: Jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku?
1: Připravte na to svou mysl.
0: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
3: Ale proč se držet při zemi?
0: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
4: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
20: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
23: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast Ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelná, levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissime Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
7: Konečně léto. Slunko udí.
8: Příroda prudí.
9: A vrátili se mraží!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
7: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
10: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
12: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tyjo, podepsaný Kopitely.
14: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
15: Čau, pájo.
16: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
14: Snad stojí, ne?
15: Jasně, tady normálně.
16: Stojí.
14: No 7 mega.
16: Oh, to jsem si i typoval.
17: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
2: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
18: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
19: Připravte na to svou mysl.
18: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
20: Ale proč se držet při zemi?
18: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
21: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
22: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
23: A dělají to taky ostatní?
22: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
23: She has them!
1: Way to get the whole card in.
24: Welcome.
25: Tisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Tisk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
27: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.

0: 1, 1, 1, 1, 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
4: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
5: Asi?
6: Sin balón ahora.
2: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
9: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík.
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
13: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Mario Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete se na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Mario Mare. Chuť, která změní tvůj den.
14: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
18: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod

0: sleva až 28%.
1: Tak to rozpalte na medium rare.
0: Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Takže jedeme za Šulcíkem?
3: Neboj, jsme na cestě pasta.
4: Tady je to! Filet tendu entre deux
5: parasols. Bonjour! To bude asi pro tebe, co?
3: Předávám.
6: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
5: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
7: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
8: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
9: A vrátil se mroží!
10: Léto je tu? A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
11: Už bylo na čase.
10: Mrož dělá léto.
12: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
15: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
16: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličilo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
4: Please give back to me. Please give back to me. All the way. Again.
5: Asi?
6: Šimbalón ahora.
2: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
7: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
8: Tyjo, podepsaný Kopitelli.
9: Le filet tendu.
10: Zdar, hoši.
11: Čau, pájo.
12: Ale ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
10: Snad stojí, ne?
11: Jasně, tady normálně.
12: Stojí.
10: No 7 mega.
12: Oh, to jsem si i typoval.
13: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
14: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situaci. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
15: To je ta země zaslíbená.
16: A co budeme jíst, praotče?
15: Objednám košík.
17: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
18: Konečně léto. Slunko udí.
19: Příroda prudí.
20: A vrátili se mraži!
14: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
18: Už bylo na čase.
14: Mrož dělá léto.
21: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný ribeye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
22: Dobrý por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
23: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
24: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
25: Přinesla jsem opletky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
26: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
27: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
28: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
29: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
30: Připravte na to svou mysl.
29: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
31: Ale proč se držet při zemi?
0: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast Ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
8: Takže jedeme za Šulcíkem?
9: Neboj, jsme na cestě pasta.
10: Bonjour!
11: To bude asi pro tebe, co? Předávám.
12: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
11: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
13: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
14: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný ribeye steak?
15: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
14: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
17: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
18: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
19: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
20: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissime Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
21: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Red Bull vám dává křídla.
23: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
24: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
25: Připravte na to svou mysl.
24: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
26: Ale proč se držet při zemi?
24: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
27: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
28: A dělej to taky ostatní?
27: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
29: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.

Jánosoikin. Stojky. Přijdu do

Jan Stojky. Jan Stojky. Nechci čáru, Jan Stojky. Jan Stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Jan Stojky. Jan Stojky.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Tyjo, podepsaný Kopitelli.
3: Le filet tendu entre deux.
4: Zdaroši.
5: Čau, Pájo.
6: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
4: Snad stojí, ne?
5: Jasně, tady normálně.
6: Stojí.
4: No 7 mega.
6: Oh, to jsem si i typoval.
7: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
12: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný ribeye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Dobrej por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
14: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.

0: paliva omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
0: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
5: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
6: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí. Dostávají lepší krmení. A žijou si vlastním tempem.
12: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Mario Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete se na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Mario Mare. Chuť, která změní tvůj den.
15: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
16: Připravte na to svou mysl.
15: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
17: Ale proč se držet při zemi?
15: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás. Prosím.
19: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
2: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

dancing.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
4: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
5: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 59,90 kuře kilo a Gambrinus Original desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
12: Chcete šetřit jen na ceně?
13: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
14: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál.

0: Nurofen. Nechte bolest na nás. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
12: Ano.
13: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
13: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
14: Tyjo, podepsaný kopiteli.
15: Le filet tendu entre deux.
16: Zdar, hoši.
14: Čau, pájo.
17: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
16: Snad stojí, ne?
14: Jasně, tady normálně.
17: Stojí.
16: No 7 mega.
17: Oh, to jsem si i typoval.
18: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
19: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
20: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
21: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
20: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

Ty velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 10 hodin na Očko Star.

0: chutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
5: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 22,90 Tesco meloun vodní a madeta máslo za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
11: A vrátil se mroží.
12: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
10: Už bylo na čase.
12: Mrož dělá léto.
13: Chcete šetřit jen na ceně?
14: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
15: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
16: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
18: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Takže jedeme za Šulcíkem?
3: Neboj, jsme na cestě, pasta.
4: Tady je to.
5: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
3: Předávám.
6: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
5: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
7: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
13: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
12: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
14: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
15: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
16: Let's go to the store then.
15: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
17: She has them!
15: Let me get the whole card in.
18: Welcome.
19: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
20: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
21: Velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 10 hodin na Očko Star.

0: Sorry.
1: No,

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
4: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
5: Nová Toyota RAV4.
4: A táta říká, že jednou bude moje.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algida mánie.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90, okurka hadovka kus a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90. Tesco, počítejte s námi.
8: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Mario Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Mario Mare. Chuť, která změní tvůj den.
9: Chcete šetřit jen na ceně?
10: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
11: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
12: Konečně léto. Slunko udí.
13: Příroda prudí.
14: A vrátili se draží!
15: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
12: Už bylo na čase.
15: Mrož dělá léto.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
20: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
21: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
2: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
3: Tyjo, podepsaný kopiteli.
4: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
3: Čau, pájo.
5: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
4: Snad stojí, ne?
3: Jasně, tady normálně.
5: Stojí.
4: No 7 mega.
5: Oh, co jsem si i typoval.
6: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
11: Trying to get the whole card in. Welcome.
14: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
15: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
16: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
15: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
17: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bakárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Vikýř,
18: Tereza,
19: Maškova,
18: René Dan,
19: Monika Tymková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrano.
18: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
21: Návykový látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Jestli chcete, pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
28: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
29: Neboj se, Boží.
28: Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 10 hodin na Očko Star.

slow.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 59,90 šery rajčata a Tesco vejce 30 kusů za 109,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
7: Chcete šetřit jen na ceně?
8: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
9: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
10: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
11: A vrátil se mrožek.
12: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
10: Už bylo na čase.
12: Mrož dělá léto.
13: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte Bon Gelati zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
19: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
20: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
21: Ano. Ano. Ano.
20: A tohle?
21: Mm-hmm.
20: A tohle?
22: Ano.
23: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
20: A tohle?
23: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
24: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
25: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
26: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
27: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
26: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
28: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
29: Let's go to the store then.
28: Hi, how you doing?
29: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
28: She has them!
29: Trying to get the whole card in. Welcome.
23: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
0: Takže jedeme za Šulcíkem?
1: Neboj, jsme na cestě, pasta.
2: Tady je to.
3: Bonjour.
4: To bude asi pro tebe, co?
3: Předávám.
5: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
4: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
9: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dán,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrano.
6: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
22: Nálikový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
31: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
32: Pojďte se podívat.
33: Dej do ní svoji navíječku.
34: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
35: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
36: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
37: Neboj se,
36: do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 10 hodin na Očko Star.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, zdravé mlsání od Barry Jones, jako sušené mango, kešu oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
4: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
9: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
5: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například okurka salátová kus za 9,90. Penny.
6: Je to věc?
7: Jo, ale má svoji osobnost.
6: A uzvednu to?
7: To ne, ale není těžké to ovládat.
6: Máme to doma?
7: Ještě ne, ale už v září.
8: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
10: Feel bonbon.
11: Ricola.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Toto je Fermato, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
16: Hned tam jedu.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Prosím.
17: Wow, co se to děje?
18: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
20: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila.
21: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.

velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 10 hodin na Očko Star.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, a ti

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Hisense jako parní pračku, prostornou americkou lednici nebo mini LED televizi. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka? Ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu. Ale... do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet in

0: a 129,90. Kaufland.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbany mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbany, číslo 1 v Itálii.
9: V Penny fandíme českému fotbalu, proto dáváme zaměstnancům volno. Ve čtvrtek 18. června zavíráme v 17.30 a jdeme fandit. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
7: Bla bla bla bla bla bla bla bla. Bonbon, bonbon,
8: feel bonbon.
9: Ricola. Toto je Fermato, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
10: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
11: Jo, tady je vaše zásilka.
12: Chlape, jste všude.
11: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
12: Super.
13: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
14: Prosím.
15: Wow, co se to děje?
16: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maškova,
17: René Dan,
18: Monika Tymková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrana.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
21: Návykový látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Abych do ní svoji navíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.
28: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
29: Neboj se, Boží.
28: Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 10 hodin na Očko Star.

0: čas zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám, kolik dní už mi to chybí.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
4: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
13: Bohemia Mini. Kdekoliv.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.

0: služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život.
3: Učíme děti první pomoc.
4: Penny, kryjeme vám záda.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
10: She has them!
11: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
13: Toužíš pozdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier sérum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier sérum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s vypop.

0: hmatatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Tyjo, podepsaný kopiteli.
5: Le filet tendu entre deux. Zdarhoši.
6: Čau, Pájo.
7: Ale ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
5: Snad stojí, ne?
6: Jasně, tady normálně.
7: Stojí.
5: No 7 mega.
7: Oh, co jsem si i typoval.
8: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
9: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
5: Petr
0: Švancara,
6: Martin
0: Hrano.
1: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Nálikový látky až po samotným přelomu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
11: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
13: Neboj se, požívlej.
12: Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 10 hodin na Očko Star.

0: De graça.
1: De graça.

te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
4: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
5: Nová Toyota RAV4.
4: A táta říká, že jednou bude moje.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
8: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissime Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
9: Chcete šetřit jen na ceně?
10: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
11: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90 a gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
17: Velké vítězství může začít malým gestem.
18: Myslela, že někoho máš?
19: Mám. Mbank.
17: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
20: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
21: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
22: Ano. Ano. Ano.
21: A tohle?
22: Mm-hmm.
21: A tohle?
23: Ano.
24: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
21: A tohle?
25: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
26: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
27: Let's go to the store then.
26: Hi, how you doing?
27: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
26: She has them!
27: Trying to get the whole card in.
26: Welcome.
28: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
29: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma.
0: Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
1: Takže jedeme za Šulcíkem?
2: Neboj, jsme na cestě, pasta.
3: Tady je to.
4: Bonjour.
5: To bude asi pro tebe, co?
2: Předávám.
4: Nazdar Šulcíku. Tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
5: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
0: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Už za chvíli na Očko Star.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
4: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
5: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano,

0: Ano.
1: A tohle?
0: Mm-hmm.
1: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
5: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
9: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Tyjo, podepsaný kopiteli.
11: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
12: Čau, pájo.
13: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
11: Snad stojí, ne?
12: Jasně, tady normálně.
13: Stojí.
11: No 7 mega.
13: Oh, to jsem si i typoval.
14: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
15: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
19: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
20: Let's go to the store then.
19: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
21: She has them!
22: Trying to get the whole card in.
23: Welcome.
24: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
25: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil. This beauty!

0: Jsme přátelé?
1: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
3: Správně, slyší kulka.
4: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
5: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji navíječku.
7: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

job. Alright, listen. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, já ti ukážu.

0: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko nábytek startuje ve velkém stylu.
1: Asko nábytek.
2: Žijeme to s vámi.
3: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
4: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.

0: chutná dovolená.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řep

0: Olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
2: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
4: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
5: A vrátili se mraži.
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
6: Moment.
7: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
14: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
15: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
14: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
16: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
17: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
18: Připravte na to svou mysl.
17: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
19: Ale proč se držet při zemi?
17: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
20: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
21: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
0: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Okurka salátová hadovka u nás s apkou za 8,90 a výrobek z mletého vepřového masa za 49,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
22: Čtyři
6: 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
12: Fakt? Dobře, já oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
22: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s hit paráda na Očko Star.

0: noča zajtra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Sun z PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jen.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
3: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
8: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
13: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
14: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
17: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
18: Jdeme na to!
17: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
19: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
20: Fibromy. CleanSkin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. CleanSkin FibroControl. Zbavte se fibromů jednoduše.
21: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
22: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
23: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Clubcard, Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle za 119,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
24: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
25: A 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále.

0: Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oj, dobře, já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba vybavený nerezový sporák Amika s 11 programy nebo QLED televizi TCL s realistickým obrazem. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že...
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Byla.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
8: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
9: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Please get back to me. Hungry again.
11: Asi?
12: Chimbalón ahora.
13: Získej jeden ze 6 legendárních kelínků z FIFA World Cup Meal.
14: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
15: převést na bezpečný účet.
16: A kdo volá?
14: Vaše bankéřka.
16: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření. Nemáte?
15: Cože?
16: Tak to máte.
17: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
18: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
19: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
20: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
21: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
22: Let's go to the store then.
23: Hi, how you doing?
21: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
23: She has them!
24: Trying to get the whole card in.
21: Welcome.
25: Nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupu. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4 000 korun pro nové klienty. Komerční banka.

0: 24-letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oh, dobře, já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: Velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.
1: Jestli pro nás něco znamená konec taneční sezóny, tak je to finále. Letos jsme si ho dali na Alpha Dance Coop, nové pohárové soutěži, která spojila tanečníky napříč moderními styly. Do Prahy dorazilo celkem 116 choreografií.
2: Vítáme vás na soutěži Alpha Dance Coop.
3: Na úplně nové taneční soutěži, tak nebudeme tady stát a jdem rovnou tančit.
1: Na Alfě nás bavilo, že i když se tu potkávají úplně rozdílné taneční světy, jednotlivé styly soutěží v oddělených časových blocích. Kdo byl na Alfě celý den, viděl streetové cruise i art dance a obrovské množství nápadů, témat a přístupů k tanci. Porotu tvořilo 11 osobností tanečního světa, které dlouhodobě posouvají českou scénu dopředu. Navíc se během dne střídala podle disciplín, takže street a freestyle hodnotili porotci blízcí právě těmto stylům, stejně jako art, disco a latino dance.
2: Se mnou tu stojí jeden z porotců soutěže Alpha Dance Coop, Michal Mládek. Michal, jakému tanečnímu stylu se především věnuješ?
4: Já dělám 10 tanců, latinsko-americké tance a standardní tance.
2: A co máš na tanci úplně nejraději?
4: Na tanci mám rád komunikaci s partnerkou, když na sebe reagujeme a obecně a lidi kolem, kteří se pohybují kolem tance.
2: Když takhle hodnotíš taneční soutěž, čeho si nejvíc všímáš? Co je to pro tebe ty nejdůležitější ukazatele?
4: Tahle soutěž je specifická, to skupinové tancování, to znamená, první dojem je, jak působí ta skupina, a jakou má choreografii, jak se ty lidi tváří hlavně, jaké mají emoce, to je velmi důležitý.
2: Kdybys měl mít takovou jednu radu, kterou bys prostě poradil těm skupinám, na co je fakt si důležitý dávat pozor, kromě toho výrazu ještě?
4: Já si myslím, že tady to je hodně týmová spolupráce a mít k tomu nějakou přidanou hodnotu, no, charisma, výraz, emoce, energie, to všechno je vidět tady.

0: Potěšilo nás také, jakou podporu dostala Alpha Dance Code od taneční komunity. Kromě poháru a medailí se rozdávaly i ceny, které mají přesah. Tréninkové karty, workshopy a lekce se špičkovými českými i zahraničními lektory.
1: Vedle mě stojí Patrik Oujeský. Patriku, jaký ty máš svůj street weekend?
2: Pořádáme Rajdodance Camp, který probíhá v Hůrkách, je to u Fridžku místku. Je to jeden z největších kempů tady v republice, možná bych řekl v Evropě.
1: A my ti moc děkujeme, že jsi se rozhodl podpořit naše taneční soutěž. Jaký ceny jsi pro naše tanečníky připravil?
2: Tak jedna z hlavních cen od nás, jako od Rajdodance Campu, jsou tréninkové karty pro hlavně několik kategorii malých skupinek, kteří vyhrají to finále.
0: Takže jste si neodvážili jen ocenění, ale i nové příležitosti, kam se dál posunout.
3: Co vás nejvíc baví na letošní choreografii?
4: Asi ty emoce, že v tom máme prostě ty emoce a že to je takový procítěný.
5: Nejvíc mě baví, že se posouváme neustále, učíme se strašně moc nových věcí a vlastně děláme náš druhý art úplně v životě a ještě poprvé v juniorské kategorii, takže obrovský posuny, gymnastický čísla, akrobatický věci.
6: Asi hudba.
7: Určitě celkově ta sestava a to, že jakoby mohli jsme do toho i něco málo říct.
8: Mně se hrozně líbí, jakože, jak máme ty kostýmy a že máme jako, nejsme prostě jako každá jiná sestava, ale že máme i výjimečnou písničku, výjimečný kostýmy a že to prostě je originální.
9: A čím je to výjimečný?
8: Tak mně to přijde hlavně tou písničkou, že je taková originální, že se to jen tak jako nevidí a přijde mi, že ty lampy jsou jako hrozně hezký téma.
10: Že to je trošku jinačí, než prostě jsme to měli vždycky.
11: Mě baví celá sestava.
12: Asi jak to máme hodně na tom životní lásce a o tom, jak nás to všechny se skupuje dohromady.

0: a už teď se moc těšíme na podzimní taneční sezónu Alpha Dance Co.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
4: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
7: Mm-hmm.
9: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
13: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
14: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
15: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. Forever you.
16: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
17: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
18: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
19: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
20: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
21: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Alete, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Alete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Alete, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Alete.
1: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
0: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
3: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
4: Trápilo mě svědění a pálení.
5: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
3: Dokonce i sex se stal bolestivým.
6: Vagisan zafungoval okamžitě.
3: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
7: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
8: Dorazili jste do cíle.
7: Tak jo, jsme tady.
0: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík.
16: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
17: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
18: Brev má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Autoactive.
1: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linol Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linol Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu. K dostání v lékárnách. Díky, Lino.
2: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
3: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
2: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
5: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
6: Moment.
7: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
9: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algida mánie.
10: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
11: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, zdravé mlsání od Barry Jones, jako sušené mango, kešu oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
7: Bohemia Mini. Kdekoliv.
8: Víte se, jak olvej, jasný?
9: Jasný!
4: A navíc fakci? Naše bramburky Salty, různé druhy za 17,90. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
7: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
8: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Prosím.
9: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Je to věc?
12: Jo, ale má svoji osobnost.
11: A uzvednu to?
12: To ne, ale není těžké to ovládat.
11: Máme to doma?
12: Ještě ne, ale už v září.
13: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
16: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
17: Tady je vaše zásilka.
18: Chlape, je se všude.
17: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
18: Super.
19: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Neboj se, do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Black.
1: What that stands for?
0: Men in Black. And
2: Black.

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zdravé mlsání od Berry Jones, jako sušené mango, kešu oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
5: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
3: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Nakup letní vůně Ambipur na alza.cz.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
6: Nejde elektřina.
5: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: A navíc fakci, Staročech originál, světlé výčepní, půl litru za 6,90. Penny.
11: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dan,
13: Monika Timková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrana.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Nálikový látky, až po samotným přilnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Dej do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
22: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
23: Ty brďo.
24: Wow.
25: Prosím.
22: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
26: Akorát ho chytit.
27: Zaujímavé.
22: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba odolný reproduktor Alza Power s podsvícením a FM rádiem nebo malou powerbanku na cesty. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu. Ale... do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
6: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
7: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Birel Active, půl litru, různé druhy za 18,90. Penny.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Je to věc?
9: Jo, ale má svoji osobnost.
8: A uzvednu to?
9: To ne, ale není těžké to ovládat.
8: Máme to doma?
9: Ještě ne, ale už v září.
10: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
15: Hned tam jedu.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Choklit s příchutí mléčného karamelu.
17: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.

0: Zachutná to.
1: Fermáto, chutná to.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Víte u nás v Naked Attraction.
5: Někdo říká, že je láska slepá.
4: Tam něco vidím.
6: Pěknou dlouhou předkošku.
4: Masakr.
5: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
4: Wow, pěkně.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko.
7: Tenhle pohled miluji.
5: Už dnes ve 22 hodin.
8: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
9: Neboj se, božím lej.
8: Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Pračka je doma. Veľké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba oblíbenou vestavnou myčku Electrolux s extra tichým chodem a chytrými funkcemi pro nízkou spotřebu vody. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikrobiomy.

0: Microflóry. Hilak Forte.
1: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Henri, again.
2: Asi?
3: Čím balón ahor.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelínků z FIFA World Cup Meal. Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
5: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
7: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
8: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
9: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
10: Já taky.
11: My taky.
12: Já taky.
9: Úsměv.
11: iPhone.
13: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
14: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
15: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
14: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
16: Tati!
14: Neomezený tarify.
17: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Kam ta tržba mizí?
19: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
18: A dost.
19: Příchozí platby.
20: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
21: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
22: Velké vítězství může začít malým gestem.
23: Už jsem myslela, že někoho máš?
24: Mám. Mbank.
22: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
25: V Jesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto?
27: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.

0: 24-letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď se ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oj, dobře já. Oceňuju všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: Velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet,

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba set 3 cestovních kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda. Sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
10: A navíc fakci? Staročech originál, světlé výčepní, půl litru za 6,90. Penny.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
12: Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
13: Hned tam jedu.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
6: Pojď!
7: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
6: Vždyť nemám.
8: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
10: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
11: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
12: Čtyři a 20letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
13: Fakt? Dobře, já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
14: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2020.

2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba vybavený nerezový sporák Amika s 11 programy nebo QLED televizi TCL s realistickým obrazem. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
8: Asi?
9: Jsem balón ahora.
10: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
11: Aquila. Čistý tón přírody. Vila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
12: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
13: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
14: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Míša a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
15: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
18: Beer Go!
17: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
19: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
20: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
21: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte skvělou akci 2 plus 2 zdarma na všechny pleťové masky nebo slevu 30% na dámské holení a depilaci. A pro všechny zákazníky sprchové gely Dermacol za nejcenu 34,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
22: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto?
2: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
8: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
9: Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.

Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, set 3 cestovních kufrů Alzagard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku.

0: Česku. Ano, je to pravda. Sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Penny fandíme českému fotbalu, proto dáváme zaměstnancům volno. Ve čtvrtek 18. června zavíráme v 17.30 a jdeme fandit. Penny.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon?
5: Feel bonbon.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, jste všude?
2: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
3: Super.
4: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
7: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
8: Pojď, pojď, pojď!
9: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
10: Vždyť nemám.
11: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
12: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
13: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymkova,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
15: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
16: Ty brďo.
17: Wow.
16: Prosím.
15: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
17: Akorát ho chytit.
18: Zaujímavé.
15: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba oblíbenou vestavnou myčku Electrolux s extra tichým chodem a chytrými funkcemi pro nízkou spotřebu vody. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
4: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Hungry. Again.
6: Asi?
7: Čím valou na or.
8: Získej jeden ze šesti legendárních kelínků z FIFA World Cup Meal.
9: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Dobrej. 1 giga kombo s ranolkama.
15: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
14: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
16: Tati!
14: Neomezený tarify. Čím víc

0: Že u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
3: Kam ta tržba mizí?
4: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
3: A dost.
4: Příchozí platby.
2: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Moja rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Get the whole carton.
7: Welcome.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybu,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Mašková,
0: René Dang,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
8: Neboj se,
7: do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: se uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba odolný reproduktor Alza Power s podsvícením a FM rádiem nebo malou powerbanku na cesty. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda. Sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
7: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety výhodně z Penny. A navíc v akci Tvaroh tučný Karlova koruna za 14,90. Penny.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
7: Hned tam jedu.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
9: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
10: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
12: Prosím.
13: Wow, co se to děje?
14: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
15: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kap Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Je to věc?
19: Jo, ale má svoji osobnost.
18: A uzvednu to?
19: To ne, ale není těžké to ovládat.
18: Máme to doma?
19: Ještě ne, ale už v září.
20: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: 24-letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oj, dobře, já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Hračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba vybavený nerezový sporák Amika s 11 programy nebo QLED televizi TCL s realistickým obrazem. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
5: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
6: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
7: Asi?
8: Sin balón ahora.
9: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
10: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
11: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
12: Jak se mi to ví, může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
13: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Misha a Mizon.

0: celery od Anua, kosárek a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: V Jicku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
4: Beer Go!
3: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě. Mio Netto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.

0: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto?
1: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

What?

Internet é seu corpo.

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Když uvidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
4: A vrátil se mrožek.
0: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
11: Takže jedeme za Šulcíkem.
12: Neboj, jsme na cestě pasta.
13: Tady je to.
14: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
15: Předávám.
16: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
15: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
6: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
19: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
0: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
20: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
21: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
20: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
21: Tati!
20: Neomezený tarify.
22: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
23: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast Ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za ní.

spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit,

0: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba set 3 cestovních kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
9: Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
10: Hned tam jedu.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
12: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
13: Please get back. Hungry again.
14: Asi?
15: Chimbalona ora.
16: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
17: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
18: No to půjde těžko bez křídel.
17: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
18: Aha, a jak asi?
17: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
18: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
19: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
20: Tady jsme!
21: Oh. Trosečník, který není spocený.
22: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
23: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
11: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Naučte své děti lépe hospodařit.
2: My už to měsme.
1: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.

Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Neboj se, do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši taky kostem, od malatínu jsem závislostem, od malatínu k jídlu a pití, od mala doufám, že mě

selber wundert sich nicht. Это с тобой, вода сидит, Петя.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

tuří v lese, tak není prostor už je zastavit včas. Něco říct nápad nebyl nejlepší, zdá se, jenže to nevrátíme, sklapla už past.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
2: Thanks. Please be back. Please be back. Hungry again.
3: Asi?
4: Čím malo na hora.
1: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
0: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
10: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Míša a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.

0: X-Bank. Budoucnost AI mobility.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Way to get the whole card in.
4: Welcome.
5: Moja rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
6: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
7: Birgo!
8: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
9: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jo, tady je vaše zásilka.
11: Chlape, jsi všude.
10: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
11: Super, tak hezký den.
12: Vám taky!
13: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
14: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
16: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten. Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
17: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.

0: Očko ti doporučuje.
1: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
2: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
3: Ty brďo.
4: Wow. Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
5: Akorát ho chytit.
6: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
7: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba odolný reproduktor Alza Power s podsvícením a FM rádiem nebo malou powerbanku na cesty. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
7: Bohemia Mini. Kdekoliv.
8: V Penny fandíme českému fotbalu, proto dáváme zaměstnancům volno. Ve čtvrtek 18. června zavíráme v 17.30 a jdeme fandit. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.

0: Čeg Albani stali tu neoblíbenější značku syru v Italii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Italii.
1: Toto je Fermato, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
3: Je to věc?
4: Jo, ale má svoji osobnost.
3: A uzvednu to?
4: To ne, ale není těžké to ovládat.
3: Máme to doma?
4: Ještě ne, ale už v září.
5: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
10: Hned tam jedu.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oj, dobře, já. Oceňuju všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, děle, že nic nebolí, ale chtěli se zabít.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zdravé mlsání od Barry Jones, jako sušené mango, kešu oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
5: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
6: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
11: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
10: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
12: V Penny fandíme českému fotbalu, proto dáváme zaměstnancům volno. Ve čtvrtek 18. června zavíráme v 17.30 a jdeme fandit. Penny.
13: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
9: Je to věc?
10: Jo, ale má svoji osobnost.
9: A uzvednu to?
10: To ne, ale není těžké to ovládat.
9: Máme to doma?
10: Ještě ne, ale už v září.
11: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
12: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
13: Fibromy. Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie. Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: chutná dovolená.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
4: A vrátili se mraži!
5: Léto je tu? A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
5: Mrož dělá léto.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90 a gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
8: Trying to get the whole card in. Welcome.
11: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
12: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
13: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
16: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
15: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
17: Tati!
15: Neomezený tarify.
18: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila. I'm making my big
20: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
21: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
22: Tyjo, podepsaný kopiteli.
23: Le filet tendu entre deux.
24: Zdar, hoši.
22: Čau, Pájo. Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
24: Snad stojí, ne?
22: Jasně, tady normálně. Stojí.
24: No 7 mega.
22: Oh, co jsem si i typoval.
25: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
26: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
27: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a soličilo prosecco s apkou za 59,90. Albert.

0: 24-letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Dobře, já oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Magárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maškova,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
2: Jestli chcete, pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
12: Vzpomínáte? To byla doba.

0: jediné talk show v Česku, kde se věci, o kterých se nemluví, mluví. Dobrý večer. Většina z nás se konfliktům v životě pravděpodobně vyhýbá, ale naše dnešní hostka si z nich udělala profesi a v kleci se cítí lépe než kdekoliv jinde. Má sice přezdívku Sweetheart, ale nenechte se mýlit jejím milým úsměvem, protože v oktagonu se mění v nekompromisní drsnou bojovnici. Svou největší životní bitvu vyhrála už v dětství proti kruté šikaně a dnes inspiruje tisíce lidí svým příběhem o odvaze a vnitřní síle. Teď místo pletiva čekají jenom moje otázky a uvidíme, jestli dokáže stejně přesně mířit i svými odpověďmi. Dámy a pánové, přivítejte Veroniku Smolkovou!
1: Děkujeme za přivítání. Jaké krásné.
0: To místo?
1: Ano.
0: Veronika Smolková, a.k.a. Sweetheart, to je tvoje zápasnická přezdívka.
1: Ano.
0: A tu jsi zdala sama, nebo ti dali dobří lidé díky tomu, že znají tvé povahové vlastnosti?
1: Nie, tak to bylo tak, že vlastně čo mám manažera v klube, tak on prv chcel, že keď som začínala ešte profesionálne zápasy, tak som ešte prezivku nemala. A on chcel, že Veronika Pitbull alebo Diviak Smolková. A ja mu vravím, že fúha, že to
0: počkej,
1: si...
0: Počkej,
1: Veronika áno, Pitbull, lebo že som divoká, takže mi dajú takú prezivku, ja, že tak to fakt nie. Takže som povedala, že ešte počkajeme na to vhodné. Tak potom som išla zápasiť vlastne do Ameriky, moje prvé profesionálne zápasy. A tam, keď som vlastne nastupovala do prvého zápasu, tak ma už vyhlásili ako Veroniku Sweetheart Smolkovú. A potom sme sa na to opýtali, oni, že im proste pôsobím ako také zlatíčko. Ja si hovorím, dobre, Sweetheart mi príde lepšie ako Pitbull, hej, takže sme to už nechali.
0: No, tak ja možná...
1: Však Pitbull nechceme. Ne,
0: určite ne. Ja poprosím možná do režie, teďka bude trochu něco, co... je nečekané. Já bych potřeboval, aby jsme tě trošku zaprezentovali možná spíš tou videoukázkou, než tou fotoukázkou. Takže poprosím do režie, jestli bychom mohli připravit videoukázku. Au! Au! Au!
1: To jsem asi já, ne? Chceš? Tak já bych som povedala, že já potřebujem v životě balans a to bude asi ten.
0: A ano, k tomu se určitě dostaneme. Já bych vám doporučil, tady bychom možná měli tleskat kdykoliv. To bude vypadat, že by to za potlesky stálo.
1: Ale
0: stálo,
1: právě, že já jsem kludná, Jo, se nemusíte.
0: Jo, zatím.
1: To len zatím, tam kde treba, jinde ne.
0: Verunko, můžu se zeptat, nestačil ten jeden, dva lokty, nebo kolik loktů je dost?
1: Ne, tak bohužel vždycky to je tak, že stačí, kým pově rozhodce. Takže bohužel vtedy povedal rozhodce.
0: Kdyby se zakecal někde u pletiva, tak tam loktuješ doteď,
1: tak jo? Tak asi se nemůže zakecat. Nie?
0: To by bylo...
1: Ale nie, niekedy už bolo aj tak, že ja som videla, že bolo, že sa troška akože na to prizabudlo, tak vtedy som zastavila.
0: A naznačíš mu to niekdy akože,
1: no, akože...
0: hele, podľa mňa už
1: niekedy,
0: nevidí.
1: Ale tak našťastie, tí rozhodcovia sú školení, jo. Takže vedia.
0: Nestává sa ti to často. Ale tak stejne, tak soupeř sa dá asi ukončiť, ja neviem, více spôsoby, nejsou tie lokty zrovna takový moc...
1: A mne sa to ľúbi, no jasné, moji tréneri sú na to hrdí, hej, však to trénujeme, takže ja si hovorím, ako mne by nevadilo ani ja ho dostať, ja neviem, prečo som ešte ani nedostala. Mm-hmm. Akože mne by sa to ľúbilo byť troška krvavá dosť. Áno, akože, áno, že...
0: Líbilo?
1: No jasné. Ja som raz videla takú ukážku na Instagrame, vyšiel na mňa taký reel, že chalán bol úplne celý otvorený, obľali ho vodou a všade bola krv.
0: A to je
1: no... Asi, no jasné, že to sa mi ľúbi. Že áno, chcem byť aj upravená, ale nevadí mi byť ani od krvi. Ono, človek si možno myslí, že to bolí, ale nebolí to. Tak vám poviem, že viacej bolia tá vnútorná bolesť, tá vonkajšia nebolí. Viac bolí to, keď ma na tréningu chalani bijú a to bolí vnútorne. A nie je to, že by nejaká modrina.
0: Mm-hmm.
1: Som zvláštna žena. Nie sme normálne cie, čo robíme tento šport.
0: Áno, si naprostý originál. Prosím vás, dáme tam disclaimer, doma to neskúšejte nebo něco takového. Nerozsekávajte si hlavu, možná to může
1: doma
0: i bolet.
1: Doma se správajte pěkně svojim partnerkám a nikto se tak nebude správat, ne?
0: Jo.
1: Zvážte si svoje partnerky, ano.
0: To je výborný nápad.

0: Čiže moje partnerka netrénuje závodně. Pojďme se podívat na 7-6 tváří Veroniky Smolkové.
1: Tak to jsem.
0: Odvážná, před nástupem do klece.
1: Ano.
0: Usmiatá. To je co? To je vážení asi, viď?
1: Ano, to bylo vážení. Už jsem byla nejediná napíta, takže už byl usměl.
0: No, což je mimochodem téma, který bychom klidně mohli trošičku rozebrat, protože to schazování té váhy je jako velice nepříjemná věc. Náročná věc. Kolik schazuješ do toho svého zápasu?
1: Tak normálně dávám dole nějakých 7-8 kg. Vlastně za 2 týdny mám zápas, takže teraz mi vychází nějakých 7 kg. Takže nic lehké, ale já to berem tak, že je to součást cesty, kterou jsem si vybrala. Takže bohužel to k tomu patří a já s tím bojujem. Takže ono ta váha, aby som povedala, že to je nejťažší boj, že hej, že tam už som usmiata, protože už som to zvládla, som na seba hrdá. A poviem si, že vždycky je nejťažšie urobiť tú váhu. Asi ako pre každého zápasníka. Už ten zápas je to, čo ja milujem a už je dobré.
0: Což znamená, že 24 hodin před tím zápasem ty musíš splnit nějakou váhovou kvótu. Ano. A ta ve tvém případě je 57?
1: 57,2.
0: A to,
1: to je krásné číslo,
0: ale to... celá 2 to taky hraje roli, viď?
1: No jasné, minule jsem mala 57,25 a ještě jsem musela hodinu to dorábať. A ono to se nezdá, je to len... No, že zdá se, že to není ani že 100 gramov, ale fakt, že keď ten člověk je už taký vyzhadzovaný, že už... To, tam je fakt, že aj ta dieta, aj teraz jsem už v diete posledný týždeň, člověk už ani sacharidy, vlákninu, nič, že tam je to jako dost prísně a presne dané, že čo, ako, koľko môžem...
0: Prach?
1: Bielkoviny, no. Prach, bielkoviny, vodu. Takže tam je to strašne dôležité, aby tá voda z toho tela odišla. Takže ono je to akože dlhá cesta, ale tak patrí to k tomu.
0: No a dobře, a když teda ti chybí těch 100 gramů do té váhy, že jo? Tak když by si tu váhu neudělala, tak bys musela dát nějaký peníze prostě soupeřce.
1: To se nestane.
0: To se nestane. No ale co děláš, jako když víš, ale je tam těch 100 gramů a ty jenom...
1: No stalo se mi to a já jsem mala vlast, no mala jsem, no na záchod se nedá, to mi každý píše do komentu, mala si jít na záchod. Taky, co by to vyzkoušel, tak by zjistil, že keď je fakt, že už nemá v sebe ani vodu, ani jedlo, tak posledné čo, ty nemáš ani čo jít do toho.
0: Fakt zoběť ze sebe člověk nic
1: nedá. Fakt ani preháňadlo nič nepomôže, mám odskúšané všetko. Takže nepomôže to. Nepomôže, takže ja som musela, však teraz mám krátke vlásky, mala som vlasy po zadok, takže išli dole, ale pomohlo mi to. Dalo mi to.
0: Oholila hlavu?
1: 250 gramov mi to spravilo, takže... Takže bomba. Ale mala som vlásky tak tom po uši, hej, takže... Bol to boj, ale stalo za to. Keby som nevyhrala, tak možno by som nedávala, ale tým, že som vyhrala, tak som si povedala, že dobre. Ja som tiež nechcela, aby to tak dopadlo, len ženy, bohužiaľ, máme aj menštruáciu, nie že bohužiaľ, ale patrí to tak a k tomu športu sa to strašne málo o tom hovorí, že máme to troška ťažšie proste než chlapi a fakt stačí, že ja dostanem týždeň pred tým, ako idem robiť váhu, proste menštruáciu, váha ide o 2-3 kg vyššie a zrazu je to proste náročné, miesto 7 kg dávať 10 kg dole, tak proste niekedy sa to stane, že tých 100 gramov sa mi zasekne a vtedy už idú vlasy dole. Teraz nemajú aké, takže teraz jo. To musím spraviť.
0: Ja to tady nechci nejak házať, ale nebo jo, uděláme z toho trochu srandu. Není to třeba výhoda mít i trošku tu menstruaci při tom zápase, protože z mých zkušeností třeba v tomhletom období, o kterém se nemluví, mám pocit, že tam je zvýšená agresivita.
1: Myslíš? Hej? Možno zjistíme za chvíločku.
0: Veru, a teď to zajedeme v rychlosti, jo?
1: No pojď.
0: Ježišmarja, nesmíš nebouchnout. Přední, zadní, a šup, bum, začínáme zadní.
1: Ano.
0: Tak jo, rozjít to, holka. Jdeme na to!
2: Zadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zdravé mlsání od Barry Jones jako sušené mango, kešu oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland. Oh, this boy is hiding.
6: even those weak and drunken hearts.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: V Penny fandíme českému fotbalu, proto dáváme zaměstnancům volno. Ve čtvrtek 18. června zavíráme v 17.30 a jdeme fandit. Penny.
6: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
8: Je to věc?
9: Jo, ale má svoji osobnost.
8: Uzvednu to?
9: To ne, ale není těžké to ovládat.
8: Máme to doma?
9: Ještě ne, ale už v září.
10: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Hellmann's.
5: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: služba tísňová link, letni si z boku jeho hrníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
5: Hned tam jedu.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: A 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až

0: do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oj, dobře, já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už za chvíli.
2: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Neboj se, do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: přijde mi, že víš, jako...
1: Jsem trošku zapotil.
0: Že to se do toho zápasu hodí být naštvaný, nebo?
2: No, já jsem si to myslela tiež, ale zjistila jsem na tréninkoch, že to tak vůbec není. Lebo možno žena je agresivná, ale já jsem skôr strašně taká citlivá, že by som chcela, aby ma právě že někdo stískal a aby mi navaril jesť, áno. Prostě mám chuť na koláče, na zmrzliny a nemám chuť sa byť. Právě že nie, áno. A potom jsem agresivná, ale zase to je úplně něco jiné. Nejlepší se cítím přesně, jak se budem cítit teraz, keď mi pekne skončí, alebo teraz ich mám, za týždeň mi skončí, áno. Za týždeň mi skončí a v zápase budem silná, ale... Takže super, ne? No, treba o tom rozprávať.
0: Je to poprvé, co v této talk show hovoříme o menstruaci.
2: No, ale treba, a veľmi málo sa o tom hovorí, ano, a treba o tom hovoriť.
0: Mělo by se víc?
2: Áno, veď, ale aj tí chlapi nám aspoň viacej porozumejú a aj my ženy potrebujeme pochopiť, že nie sme chlapi. Tým, že ja trénujem, čo, akože wow, to je ale prekvapenie, nie, že nie sme chlapi, ale vieš, že tým, že trénujem len so ženami, len s chlapmi non-stop, že fakt minimum času som s ženami, tak častokrát zabúdam na to, že som žena a že mám právo proste cítiť bolesti. Áno, darmo sa smeješ, že darmo mi robíš.
0: Nechci tě tady hecovat. No, já mám rád tvýho trenéra, to je Vlad Moravčík. Zajímavost je, a teďka nevím, jestli to není lež.
2: No, jsem zvedavá.
0: Zkusíme to.
2: No.
0: Vlad Moravčík ví, že on je bratranec dvou bachelorů z letošní série bachelorů.
2: A bude to pravda?
0: Já nevím.
2: Ani já. No, lebo je, ale
0: jsem si jistý, jako, že tato talk show je něco jako chat GPT.
2: No, podle mě...
0: Občas se trefíme, ale...
2: Hey. Tak na to, že Vladko můj trenér 7 rokov, tak jsem nepochválil, no, tak nevím.
0: No, ale víš, co je bachelor? Vy máte růži pro nevěstu.
2: Ano.
0: Tam je, jsi ten typ holky, co kouká na růži pro nevěstu?
2: Akože raz za čas si to pozriem, ale no nevím si představit tam ísť, hej. No bola by som väčšia ako ten chlap, čo tam je.
0: Jo.
2: Takže si vravím, že to nie. Ja by som tam potrebovala fakt nejakého chlapa, pri ktorom sa
0: cítim. Ježiš, ale to je skvělý nápad.
2: To je skvělý nápad, čo?
0: Veronika Smolková, tyjo, v růži pro nevěstu. Tam těch 20 holek, že by si tam povypínala všechny.
2: Aby som vyhrala, však?
0: Že jo, jasně.
2: Já jsem se bavila s Rasťom, přesně, čo byl v růži pro nevestu, Rasťo Zverašek, on teraz je mať zápas tam, kde je na oktagone v Bratislave. A vlastně jsme se přesně bavili, že keby, lebo mi vravil, nie, že čo som tam nešla, však on tam bol. A mi vravil, že by som vyhrala, alebo by som všetky povypínala, ale zase no. Ja taká nie som. Ja by som sa práve že stiahla, ja by som nemohla. Ja, akože,
0: nejsi taková, jo?
2: Nie, ja veľmi ťažko, akože aj...
0: Ježiš, nemám rada ženské super...
2: kolektívy také, mimo
0: máme...
2: športu.
0: My tady máme ešte takovou jednu ukázku, ktorá potvrdzuje to, že to, co říká, že nejsi taková.
2: Ježiš, no.
0: Si můžu poprosit. S tou pánvičkou, Báro? S tou pánvičkou, jestli bychom mohli poprosit.
3: Dala jsem si slub. Nebudem čítať komentáře. Čo urobím jako prvé po zápase? Keď prídem na hotel, začnem čítať komentáře. Niekedy mám chuť chytiť palicu a nechám ju trpnúť o hlavu. Áno, malo by mi to byť jedno. Za pár dní mi to jedno bude, ale teraz ma to trápí. Proste trápí ma, že žijem a makám pre svoj sen a niekto mi napíše, že proste sypem a neviem čo všetko, mňa tréneri na to pripravili. Oni povedali, Veronika, priprav sa, to si ľudia budú myslieť. Lebo aj oni by si to mysleli, keby ma nepoznali. Ako na jednu stranu by som mala byť rada, že mám takú genetiku a že som silná a že vyzerám silná. Ale proste aj tak plačem na tréningu, že mi nič nejde, ja som slabá oproti chalanom, tak ja neviem, čo chcete.
2: To si pamätám, keď som natáčala.
0: Tak ja neviem, čo chcete. Ja,
2: ale to bol hnev mi, že... a smutok zároveň, hej?
0: Jo, ale príde mi, že ta křivka je taková, ako dobrý, na***.
2: No, áno.
0: Sú lidi ve tvém okolí na tohleto zvyklí?
2: Tí, čo ma poznajú a milujú, tak ma berú takú, aká som. Oni vedia, že ja som kľudná a práve, že aj keď to tak možno nevyzerá, mňa len proste trápi, keď viem, že robím to, čo milujem, tak ma proste mrzí.

0: Klopt.
1: Ale čo tam vie, nie?
0: Když tak mě držte. Verunko, trošku víc dozadu. Uh-huh. A ne tolik lásky, jo? Jenom prosím.
1: Ty povedal, že žena, keď má krám, je agresivná?
0: Ne, není, to jste mi špatně pochopili. Přední. Dáme přední? Dobrý, dál. Co oni dělají? Přední, zadní, veď by se mohli dát.
1: Možné?
0: Takže jde. Počkej, já se pohledu. Přední, zadní. Dál, ještě bych si. Ještě jednou, přední, zadní.
1: Tak co teraz?
0: Zářivky nám z toho začaly blbnout, jo? Takže dáme přední, zadní, co umíš? Hák?
1: Tak to se robím nejčastější.
0: Dobře, tak jo. Přední, zadní hák. Bum, bum, bum, bum. Jo, dobře, tak jo. Tak jo, jdeme na to. Bum, bum, bum, bum. Ještě jednou. Bum, bum, bum, bum. Uj, šmara. Dobrý.
1: Ale co tomu to jde, ne?
0: Aha.
1: Ještě něco?
0: Ono to bolí přesto. Jako.
1: A to celkom šetrím.
0: Jo, dobře, takže dáme. Přední, zadní hák. Co ještě se dělá? Ducking, takový ten, jakože...
1: A víš, jak se to robí, hej?
0: No já to udělám a zkusím se ti nedotknout, aby nebylo mrzení.
1: Že ma vypněš před zápasom, hej?
0: Jo. Takže dáme přední, zadní,
1: ano,
0: hák,
1: dělej.
0: Ducking a ještě jeden hák.
1: No tak možná vyzkoušet. Zvládneš to?
0: Já jsem to měl ukončit dřív, říkám, kdybys to ukončil dřív, mohl si dokončit vysílání, nevadí.
1: Tak co, jdeme?
0: Takže uděláme to pomalu a ano, pak to uděláme rychle, takže přední, zadní, hop, šup, pum.
1: Au. Dobře.
0: Na konci bychom mohli dát ještě takový to, jak vy to děláte, tohle.
1: Ale on to skadě ví všetko.
0: To mám nakoukaný z Rockyho trojky.
1: Počkej, to naopak.
0: Počkej, musím, jo. Tak a teď si to dáme v kuse.
1: No tak vyzkoušeme.
0: Ale jsi dobrá.
1: To ještě.
0: Takže, jak to bylo?
1: Mám veľa energie, dneska jsem nic nerobila. Ale vidí, víš?
0: To je jak zbor nějaký tady. Takže zajdeme se jednou pomalu a pak to zkusíme co nejrychle.
1: To bylo pomalý, ne? No.
0: Pojďme, přední, bum, bum.
1: Celé dokopy?
0: Celý, ano. Přední, zadní, ha, šup, bum, a jdem. Bam, bam, bam, bam.
1: Začneme
0: zadní, jo? A pojď. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Dobrý, tak to byla testovačka. Veru, a teď to zajedeme v rychlosti, jo?
1: No pojď.
0: Ježišmarja, nesmíš nebouchnout. Přední, zadní, up, šup, bum, bum, bum, bum, bum, začínáme zadní.
1: Ano.
0: Tak jo, rozjít to holka. Jdeme na to, pojď! Bum, bum, bum, bum, šup, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Nezahrávaj si s holkama, co mají svoje dny. No, takže. A co potom zápase? Jako?
1: Po zápase prichádza.
0: Já se cítím jak po zápase.
1: Teraz, hej? Nie, po zápase je to fakt, že krásne. Konečne sa môžem venovať rodine.
0: Jo.
1: No, jo.
0: No a co?
1: Aj tomu jedlu, vieš, že konečne si užívam.
0: No a co si dáš? Co si
1: dám hneď po zápase. No ani nie, že po zápase, už najradšej by som hneď po váhe zjedla. Milujem strašne sladké, že cheesecakey. Takže ja hneď idem na cheesecake a na pizzu. Mm. Šunka, síro.
0: Čísky dort mám rád moc.
1: Ja mám rád akože všetko, aj zmrzliny, aj všetko, ale fakt, že akože koláče.
0: A za jedlo to jako skočí ta váha zase zpátky do nejakého normálu?
1: No bohužiaľ je to tak, že v podstate vždycky piatok vážime a sobotu je zápas, takže väčšinou v sobotu už mám zás tých 7-8 kg naspäť. Takže áno, je to hneď naspäť, ale akože není to až taká sranda, alebo na jednu stranu super, ale na druhú stranu, akože není to psychicky ani tak ľahké byť, že proste, že si fakt, že vo forme, chudý, všetko a na druhý deň nabereš, že akože je to aj dosť veľká robota s tou akože mentálnou stránkou. A ešte už jen podľa mňa duplom, hej, že akože chodím takto aj mentálkoučovi, aj k psychologovi, lebo strašne sa na to zabúda proste chodiť k niekomu a vyhľadať tú pomoc. A ja si myslím, že to je strašne dôležité, ešte kým príde nejaký vážny problém. Takže ja tieto veci riešim, lebo v začiatku som to veľmi ťažko brala, že mi každý hovoril, že mi to strašne pristane, keď som chudá. A potom som s tým mala problém aj so stravou, aj so všetkým. Takže snažím sa na tom pracovať, aby som mala proste zdravý vzťah aj k tomu jedlu, aj k všetkému. Že treba aj o tých veciach hovoriť, že proste není to len, že wow, robím MMA, úžasný šport, ktorý je teraz na vrcholu, hej, že každý o tom vie, ale proste je to aj náročné, hlavne

0: Vítejte u Koťáka Live, jediné talk show v Česku, kde je improvizace jedinou jistotou dnešního večera. Dobrý večer. Někteří herci mluví jenom sami za sebe. Náš dnešní host ale pravidelně mluví za desítky dalších lidí. Jeho hlas slyšíte skoro v každém filmu a každé druhé reklamě. Je totiž velkou, grandiozní hvězdou českého dabingu. Mluví za hollywoodské drsňáky i za bláznivé kreslené postavičky. V reálném životě je to neřízená střela. Má v sobě tolik energie, že by mohl napájet menší město. Dneska ho nebudeme jenom poslouchat, uvidíme ho naživo a zjistíme, jestli se taky někdy unaví. Dámy a pánové, můj bráška, král Michal Holán přichází!
1: Krásný večer! Krásný večer! Krásný večer všem! Děkuju za takhle krásný přivítání, bráško.
0: Já děkuju!
1: Já mám pocit, že už jsem tady byl.
0: Normálně, jak se teďka přicházel, já si říkám, tak mám déjà vu?
1: Já taky. A to už se jednou stalo, chápeš to? Ne, to bylo v pátek, jsme spolu byli v hospodě, viď?
0: V pátek jsme spolu byli v hospodě na Sorovce. No, tak aby jsme to vysvětlili i divákům, kteří to nestihli, museli jsme tento úvod párkrát přetáčet, takže jsme měli víc radosti, ale s Michalem Holánem je radosti vždycky dostatek.
1: Hej, ty jsi hodnej.
0: Kdyby tady, nedej bože, nebo u obrazovek byl někdo, kdo Michala Holána nezná, říká se, jako je mi něčím povědomej, ale obličej to není, tak pojďme ukázat...
1: Větší, teď je někdy menší, někdy větší a tak jako...
0: Pojďme ukázat Michalovo portfolio, jo? Míšo,
1: zvědavý.
0: Tady takhle se na tebe mrknem.
2: Bráško, čedár, jeden z mých 26 oblíbených sírů. Kdybych si u vás koupil nějaké dobré pivo. Dnes pozvu na rande Lízu Silverovou, budoucí Smithovou, vede do stleskávačky. A já se jí dotknu a ty mi řekneš, že je to ufaunský p***o, to víš.
3: Cestu, chci říct, vyznáš se. Takže, co kdyby ti někdo řekl něco, co...
1: Ty jo, hezky. Díky moc, hej, to je hezký. Děkuju.
0: Jsme ti udělali koláž, ale kdyby se měl udělat reálnou koláž všech postav, který ty jsi daboval, schválně, vyzkoušíme diváky. Kolik si myslíte, že třeba Michal nadaboval postav za svoji, jak dlouhou kariéru?
1: Takových 20 něco.
0: 20 a něco.
1: 20 a něco to bude.
0: Což je i...
1: Mně.
0: Ne.
1: Já se cítím furt na 22, no.
0: Ale tak jako ježišmarja.
1: To je šedivý, ale to je nabarvený, no.
0: Ty teenagere. A tak kdo z vás si myslí, že Michal daboval více 50 postav? Super. Kdo si myslí, že jich daboval více jak 100? Dobře, kdo si myslí, že jich daboval více jak 300? Kameraman se taky hlásí, dobrý. A 500? Kdo myslí, že jich daboval... No, už to tako řídne. A kdo si myslí, že Michal daboval více jak 1000 postav? He, teďka zase přibývají ty ruce, tak já nevím, kde jste byli. Tak Michale, je to ještě výrazně víc, ne?
1: Jako já to nevím, ale myslím, že kolem 5000 asi něco takového, no. No to je psychopatický, nebo... No to je... Díky moc. Aha. Díky. My běžně nejsme vidět, takže vlastně je to takový dár vlastně takhle být vidět, no. To je hezký.
0: My jsme v té ukázce viděli, že umíš dabovat i Asiaty.
1: To dělám velice rád. Asiati se dabují prostě skvěle, protože oni jsou takový jemný a prostě se dělají hezky, no.

0: A zvířátka miluju.
1: Počkej, a to má...
0: Já jsem teď byl u Karla Šípa, to je pár dní zpátky. A byl jsem úplně stejně oblečený, jo, tak jenom, aby to nebylo divný. Ale Karel Šíp říká, vy jste daboval Garfielda. A já hned udělal, dám si trochu síra. A on se málem úplně fakt, ten se takhle. Já jsem to udělal jako mimo řeči, že on to vůbec nečekal. No a to je všechno.
1: Teď se ti jako nechci dotknout, Míšo, a ti mám ve velké úctě, ale to tričko si měl i v pátek.
0: Je to tak?
1: Dneska ho máš tady, měl si ho u Šípa, měl si ho v pátek na Kalbě.
0: Počkej, kámo, já jsem byl v pátek úplně stejně oblečený, ale já mám doma sušičku a pračku, ne? Já když mám něco rád, tak já přijdu, hodím to do pračky, pak do sušičky, pak to vyndám a zase si to oblíknu.
1: A ten den chodíš nahej, nebo co?
0: Já mám oblečení jako dost, ale prostě já když mám něco rád, tak to pak jako nosím často.
1: A proč je to tohle to zrovna tvoje oblíbený?
0: Protože je to zelený.
1: Já myslel to triko, a co jo, to
0: takhle, je? To jsem dostal k Vánocům a tohle je prej jakože nějaká pozitivní energie. Že to má do lidí jakoby prostě dávat to lidem pozitivní energii.
1: Ježíš, to bylo super, kdybys existoval třeba jako apka. Já třeba miluju, my se... Kdo z vás, zkuste mi říct, i vy, obrazovek, kdo z vás jako nenávidí, když vám někdo namlouvá audiosprávy? Jako já to nesnáším. A nejhorší, když se tam vždycky u toho, než se to načte, jak se to načítá a nejenom vidíš, 4:20, ty vole, to si já kozina. Co tam bude říkat 4:20?
0: To je peklíčko, to je jako peklíčko.
1: Existuje jedna jediná osoba, která by se dala zařadit do těch výjimek, a to je Michal Holán. Michal, když vám namlouvá zprávu, tak vám v té zprávě tolikrát polichotělsky, ne, bráško, ty jsi král.
0: A ještě ti poděkuju a pak poděkuju sobě, že jsem poděkoval. To je úplný vrchol, ty jo.
1: To miluju. Takže ty bys vlastně mohl být, napadlo ti, že bys třeba někdy v budoucnu, až nebudeš tím mluvit, byl já nevím, třeba motivační guru, nebo že by si třeba jen probouzal lidi.
0: Jako hele, teďko mě zrovna někdo oslovil, že je nějaká nová AI aplikace, Zantra se to jmenuje.
1: Zantra AI, jasně.
0: To znáš, ano. A že bych tam šel namluvit svůj hlas a že lidi si to můžou vlastně potom jakoby vlastně pouštět s tvým hlasem, jako s kýmkoliv, koho si tam vyberou, koho mají v nabídce. No a pak jsem si řekl, že vlastně, že já tomu nechci jít naproti, protože to AI prostě pro nás, jakoby speakery, není úplně jako dobrá budoucnost, že jo? Mm. Protože to prostě... pak přijdem asi o tu práci, kterou tak milujeme.
1: A to je zase, ale víš, co se mi občas stává, jak když si občas povídám s tím chatem GPT, on mě teda v budoucnu mě 100% nějaký robot jako uvězní nebo zabije, protože já většinou, když mi neodpoví tak, jak chci, tak já jí říkám, no to jsem se neptal, ty dilino. A teďka představ, že by mi ta AI odpovídala tím tvým hlasem, tak já bych vlastně na ní nemohl být ani zlej.
0: Já to měním, ale já jdu zavolat, že tam dorazím v pátek. Zítra, já jsem tam být zítra v 10, já to zrušil. Kam ne, nebudu to, nepůjdu tomu naproti, ne vůbec. Jako, ne,
1: tak. Ty kromě těch pár postav, kterými jsme tam, to jsou normálně obrovský ikonický role. A to všichni jakoby víme. Tak co je na tom vrcholu? Je to, já nevím, Rick a Morty, jeden...
0: Já nevím, jako já vždycky říkám, že Ratatouille, ale to říkám prostě furt, protože to jsem miloval vždycky a byla to práce, která prostě pro mě měla velký význam a ten film prostě miluju. Já jsem tam dělal Linguiniho, jestli znáte Ratatouille, tak tam je...
1: Kuchaříček.
0: Kuchaříček, ano. Ten, co má tu myš Remyho na hlavě. Jsem tady v mrazáku, bavím se s Krysou. Jsem blázen. Remy, ty mi rozumíš? A to byl ještě takový jemňoučký hlásek tenkrát, no. A teď jsem dělal třeba Channinga Tatuma. A to je teď pár dní, to je třeba 3 týdny zpátky a už na HBO je nový film Roofman, se to jmenuje. A je to fakt dobrý, je to podle skutečných událostí a to si fakt dejte. Včera jsem si to dal doma a je to super.
1: Vy dabéři máte jednu úplně brutální vlastnost. Slyšel jsem jako historika, nemůžu být úplně konkrétní, ale dabér Voldemorta. Snape.
0: Ano.
1: A Aleš Procházka, tak někdo mi jako říkal, že to jako je i docela dobrý na balení holek, když prostě řekneš slečně, která je třeba zády k tobě, a ty řekneš Harry Potter, naše nová celebrita.
0: Harry Potter.
1: A když to řekne někdo jako tím hlasem toho Aleše Procházky.
0: Je to opravdu von, že jo?
1: No a nedej bože, je to opravdu von.
0: To je hustý. Já dělám takhle telenovely, to mají rádi jako spíš maminky a babičky a tam je takový jeden herec turecký, Can Yaman se jmenuje. A ty přísahám, že hodně jako holky, jakože romačky, jo, tak ty ho milujou strašně. Jarda Olách, Refuge a tak kamarádi. Tak když jdu za nima někam do backstage, nebo tak ty holky vždycky úplně... A teď já jsem u nich vždycky, oni takhle, můžu k tobě jenom, já říkám, řekni mi Sanem. Říkám, Sanem, miluju tě Sanem. A on úplně, oh. A teď ho vidějí víc, tak to je hezký, jako.

0: Můžem tady prozradit, že jsi měl být v Survivoru?
1: Určitě, ježišmarja.
0: Teď jsme to vlastně udělali.
1: Pozor, já měl být v Survivoru s tebou.
0: No v té mojí sérii a teď si představte, že jedete na ten ostrov, říkáte si, ježišmarja, tam to bylo jako těžký a chtělo by to něco a najednou prostě mi volá Míša, nebo jak to je, ne, ty jsi král, já tam jedu taky. Já tam jedu taky, tak si představte tam mít takovýhleho ultimátního Božana. To by mě zajímalo, jestli by to s tebou jako... Jestli by to i s tou tvojí super pozitivní nátorou trošku jako nezakvedlalo.
1: Jako pozor, já jsem pozitivní, ale jenom jako na lidi, co chci být. Potom, když je někdo parchant a ten odloubačný takový na někoho vošklivej, tak to mě se zatmí, já jsem psychopat. Ale to je jenom občas.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
0: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
5: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Cípě na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Way to get the whole card in.
10: Welcome.
14: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
15: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
14: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
15: Tati!
14: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Takže jedeme za Šulcíkem.
18: Neboj, jsme na cestě, pasta.
19: Tady je to.
20: Bonjour.
21: To bude asi pro tebe, co?
20: Předávám.
22: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
21: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
23: Pohlídejte si 1000 jen za registraci. Tipsport.
24: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
25: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
26: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
2: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
11: Tenhle pohled miluji.
1: Už za chvíli.
12: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
18: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
19: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.
27: Tak ty jsi šťastně ženat.
28: Vdanej.
27: Jsi šťastně vdaná,
28: Ano, ano.
27: Dvě děti, že jo?
28: Zláho.
27: Takže požehnaný to člověk.
28: Je to krásný.
27: Ale kdyby si jako balil si na to třeba někdy holky?
28: Jako?
27: Třeba na toho Channinga?
28: Jako hele.
27: Já bych chtěl mít Channinga v posteli. Kdyby to bylo Míšo Potně.
28: Bohužel je to jenom ten hlas, kámo. Ale jako až se namakám, tak to bude vlastně jako jedna ku jedný.
27: tak pozor. Tak
28: to už říkám pár let, viď?
27: Na to jsme tady taky připravený, jo. A my se totiž můžeme podívat na to, jakým způsobem ty jsi vypadal těch pár let zpátky. K tomu si přidáme toho Channinga tam, jo.
28: Nazda.
27: Tak já bych poprosil ukázku z jednoho známého českého filmu.
29: Bude stát celý den.
28: To si děláš.
27: Takže musím se zeptat, před kolika kily tohle bylo?
28: Jo, takhle dobře, já počítal léta. Kilo je takových 60 asi. Je prostě jeden já. To oni dva jsem já. A mimochodem tamhle sedí Jaroušek, který dneska jede ke mně domů. A my jsme tam byli spolu, tady v té lavici, tak on seděl hned vedle. Jsme to točili spolu tenkrát. To je hezký Jaroušku, viď? A on pak skončil trošku na pokoj. To je taková legrace, ale...
27: A náš další dnešní host, jaký to bylo? Ale řádili jsme, ale jenom trošku.
28: Ale jenom trošku. Jaroušku, pojď tady se stojit.
27: Jak na to vlastně vzpomínáš? Kameňák, přátelé, kdybyste nevěděli, tak když se... Viděl jsem nějakou prostě televizní statistiku nejsledovanějších pořadů historicky a na prvním místě bylo Nagano. To bylo třeba 4,5 milionu diváků. A na druhém místě byl buď to Kameňák nebo Babovřesky.
28: To si děláš srandu.
27: To je úlet, co?
28: Jasný,
27: to byly fakt jako těžký miliony. Takže tohle to byl super hit. To ti nějak pomohlo? Tahle ta konkrétní?
28: Vůbec. Já jsem tam jel tenkrát stopem s bývalou přítelkyní. Teda hodně bývalou, to už je dávno, mi bylo 17. No a pak jsem chtěl říct něco, což se úplně sem nehodí. To není
27: jsem
28: úplně...
27: Sem se hodí ledacos. My to když tak vystřihneme.
28: Opravdu?
27: Jo.
28: Ne, to nemusíte vystřihat. Vždyť je to pravda. Přijel jsem na hotel a říkám, dobrý den, Michal Holán. A oni říkají, co byl mladoučký, 17 let, že jo, a tam ta holka mluví, nová láska. A říkají, jste u pana někoho na pokoji? A já říkám, to je blbost. Já jsem tady se svojí holkou. Aha, no tak nevíme, co s tím, no. A tak jako tak, no. Takže to bylo na takovýhle jako zvláštní, jakoby... Co koukáš?
27: Co nám teďka říkáš, Michale?
28: Já nevím. Že jsem měl svůj pokoj nakonec se svojí přítelkyní a bylo to super.
27: Měl jsi ho?
28: Jo. Ale ten můj kámoš ne nahoře.
27: Hele.
28: Ale chtěl k nám na pokoj. A ozval se jenom, když bouchal na ty dveře a my byli zrovna ve sprše, protože jsme slavili spolu jakože výročí, myslím, že roční, tak se ozval.
27: To se slaví ve sprše?
28: Ano, tenkrát to tak bejvávalo, no, bylo to hezký. No a tak vím, že ten kamarád tam bouchal na dveře, jakože chtěl jít k nám a ozval se vedle, no, Jarušku, jsi si splet dveře tady. Tak zase šel,
27: kamarád pohledání.
28: Jo, jo.
27: Hele, to víš...
28: Mě zabije, ty jo. Pojď k nám.
27: Jo, pojď se klidně před... Jardo, pojď.
28: Ne, to je dobrý.
27: Odoláš. Já tady můžu prásknout na... My máme s Michalem taky něco společného. Já vím, protože jsem obrovský fanda dabingu českýho, takže mám rád tvůj přístup. Děkuji. Ale zároveň my jsme se s Michalem a s našimi přáteli jednou takhle rozhodli, že bychom si mohli založit podcast. Přišel nám to jako úplně geniální nápad. Jak to vlastně vůbec vzniklo?
28: Ten název jsem vymyslel já, to vím.
27: Možná i celý ten koncept.
28: Celý ten koncept, akorát to dopadlo tak, jako že to nebylo ono úplně. Jmenovalo se to Zhulcast. A šli jsme proč? K kamarádovi, k Oldovi Heilichovi do studia, že jo? A tam jsme spolu asi v 6 lidech točili Zhulcast. Dali jsme si takovou dýmku míru každej. Pak jsme objednali strašně moc jídla. Vůbec se tam nemluvilo, jenom se jedlo a pak to skončilo. Mimochodem, teď to připravujeme jako opravdu.
27: já jenom teda jako chci říct, že ta vize na začátku byla, hele, tak prostě uděláme to takhle. Bude nás tam, kolik nás tam bylo? 5? Nebo no, 4? Jako tak jsme tam byli třeba jako
28: ve 5. A Vesa, který nemluvil, ten byl ano, jako vyřízený od začátku.
27: A říkali jsme, hele, prostě nahulíme se, objednáme, každý z nás bude mít tu točku, objedná něco
28: pro
27: speciálního.
28: Každý něco, přesně.
27: Něco, co se prostě v tomhletom stavu dobře jí, jo, takže ty jsi objednal co?
28: Já
27: ty vole, lasagne.
28: Sladký. Já sladký.
27: Ne, sladký.
28: Já sladký.
27: Jo, ty sladký. Hmm. Já jsem objednal pizzu, která má okraje...
28: Plnění sírem.
27: Plnění sírem a ten okraj ještě obalený v čipsech. Úplně 12 milionů kalorií. Olda Heilich objednal triple cheeseburger.
28: Jo,
27: ještě, to už jsme byli úplně ve smrti. Slaní,
28: triple síry, triple cheese, dobře.
27: Čtvrtý kolo byly lasagne. A pátý kolo bylo něco sladkého. No a poenta bylo, že budeme jakoby baštit a u toho si budeme říkat nějaký fantastický příběh. A lidi řeknou, pane bože, ten podcast tady chyběl už dlouho. A ve finále to bylo fakt nějaký no. Tak jste tak... Jo, já jsem mega sundaný.
28: Něco říkej.
27: Takže Zhulcast. Takže tak.
28: Musíte být na konci show, pak to bude mít tu váhu.
27: Byl jsi pařmen jako mladší?
28: Já jsem byl pařmen, jo. Já jsem vlastně vystudoval konzervatoř pražskou, jakože hudební dramatický obor a tam vlastně na té škole my herci jakože dobrý, jsme byli fakt magoři, ale muzikanti, tak to jsou úplný šílenci. A my spolu bydleli na intru na jednom patře, takže jako tam běžně se stalo to, že my bydleli úplně nahoře a třeba jsme vytopili celý intr, protože jsme se naložili do sprchového kouta, zadělali ho a napustili se ho jako bazén. Přísahám. A teď já jsem se, jako, to jsme byli v takovém tom krásném stavu, kdy jsme přišli z divadla, jakoby, že jo, jsme mohli být venku prostě třeba do půlnoci, ostatní museli být v 9 na intru, ale my měli propusky, protože jsme chodili do divadla.
27: No, do divadla.
28: A teď jsme přišli, a teď jsme napustili, teď jsem se probudil fakt v posteli, jestli to pamatuju. Teď otevřu oči a říkám, ty vole, tady plavou pantofle, vole. Co to je? A teď najednou... A říkám, ty krávo, vole, sprchovej kot, všechno. No prostě takhle vody všude, a to teklo dolů. Pak někdo házel hasičáky z okna, to už jako moc, no. A pak jsme lezli na střechu v Dejvicích. To si pamatuju, že vždycky pan vychovatel z Ostravy. Holan čeliš do vychovatelné. A my vždycky jenom, dele, ty vole, ze střechy jsme prostě šli dolů nějak. Ne, to byly nádherný časy, jako. To byly ty studentský léta, to bylo...
27: A ty máš víc takových zážitků, nejenom jeden, možná by nás zajímalo...
28: To je ten Olda Heilich, tamto oko.
27: To je, ano, jasně, ale spíš ten účast mě zaujal.
28: Jsme točili policii Modrava a z natáčení jsme jeli k jednomu rekvizitářovi, to je prostě námořník, mu říkají, to je král králů prostě rekvizitářů a on má takový prostě stavení, no a ráno jsme se probudili takhle všichni. Normálně fakt, někdo měl hlavu jako Gargamel, druhý byl vypadal, že měl lepru, třetí byl tak jako akorát. No a nakonec jsme se vyhulili a byli jsme všichni skýni, ty vole, totálně na skinhead, úplně.
27: A to jste byli, ono vlastně v těch smlouvách hereckých většinou jsou nějaký pokuty, že nesmíte měnit vizáž, zlomit si nohu, já nevím, kde si, co si. Takže vy jste se tam někde jako namleli.
28: My jsme zrovna dotočili tu sérii, takže to zase jako musím uvést na pravou míru. Přijet takhle na další natáčení den, tak nevím, jak tě zabije režisér. To vůbec. Já jsem bral ještě krásnýho jáju.
27: Krásnýho?
28: Moje postava se jmenovala Krásný jája. Nevím proč, ale prostě to tak bylo.
27: Můžeme tady prozradit, že jsi měl být v Survivoru?
28: Určitě, ježišmarja.
27: Tak jsme to vlastně udělali.
28: Pozor, já měl být v Survivoru s tebou.
27: No v té mojí sérii a teď si představte, že jdete na ten ostrov, říkáte si, ježišmarja, tam to bylo jako těžký a chtělo by to něco a najednou prostě mi volá Míša, nebo jak to, ne, ty jsi král, já tam jdu taky. Já tam jdu taky, tak si představte tam mít takovýhleho ultimátního Božana. To by mě zajímalo, jestli by to s tebou jako... Jestli by to i s tou tvojí super pozitivní nátorou trošku jako nezakvedlalo.
28: Pozor, já jsem pozitivní, ale jenom jako na lidi, co chci být. Potom, když je někdo parchant, ale odloubačný, takový na někoho vošklivej, tak to mě se zatmí, já jsem psychopat. Ale to je jenom občas. To je fakt, to vůbec ty lidi, co mě znají, to vůbec nechápou, protože...
27: Ty vzdal pěstí
28: na... Ale to ten hodnej, takový pejska, takový ten hodnej kluk. A pak úplně najednou, hej, co? No a to je prostě psychopatický.
27: Takhle.
28: Ani já to nebudu dělat, protože by se slek a šel by si domů. A musel by to moderovat Jára.
27: To je pravda, Michal dal na nějakém maturáku pěstí nějakému pánovi starému.
28: To není pravda. Ne. Já nikomu nebouchám. Já jenom hrozím.
27: Ale jak se to, jak řekl, udá člověk ty zuby k sobě, víš? No,
28: Co? No a pak pom půjde, já ne, to je v pohodě. Nejsem se idiot, ty vole, to vůbec.
27: To jen zkoušel.
28: Nejsem blázen. Nechat si zlobit čelist, ty vole.
27: Rychlý, jak se říká prostě, útěk, rychlý útěk a nadávky zpozdálí. Přesně
28: tak, jako čus.
27: Na shledanou.
28: Ani náhodou.
27: Normálně můžeš mi vysvětlit, proč Libor Bouček nedaboval Deadpoola, toho třetího?
28: To nevím, ale jestli... Jo, počkat, já
27: no nedělal
28: vím,
27: ho,
28: ale já vím. To mě mrzí, protože on tam totiž měl svého kapitána Ameriku.
27: No tak, ale ten tam
28: a Marvel to má, takže nemůžeš dělat dvě postavy naraz.
27: Tak proč nedělat tu hlavní? To jsi nemohl dělat kapitána Ameriku ty?
28: No, ale počkej, ono... No já ho dělám, ale toho černýho.
27: Hulka bys mohl dabovat, to by bylo.
28: Ano, ano. Já právě tam byl Channing Tatum, teďko v těch posledních Messengerech, ty Avengerek. A já jsem právě ho viděl, úplně jsem byl normálně naštvaný, že ho nedabuju, protože ho dabuju strašně léto herce a mám ho rád. No ale tím, že právě dělám to, tady toho sama, nebo jak se jmenuje, no tak no, prostě...
27: Počkej, ale v tom Deadpool Wolverine, tak tam hraje Channing toho, co hází ty kartičky.
28: Přesně tak.
27: A tam hrál i to? Tam hrál i ten černý kapitán Amerika?
28: No,
27: a ten afroamerický kapitán Amerika?
28: Ne, možná, že ani ne, ale prostě, když jednou uděláš tu jednou z postav, tak už nemůžeš.
27: No tak ale co, když ten Libor Bouček prostě dělal v jedničce?
28: Pohoda.
27: Není. V jedničce a ve dvojce ho dělal ten Libor Bouček, toho Deadpoola. Tak proč ho nedělá teda ve trojice?
28: Ale já to taky nesnáším. Jako když už koukám, ne, já koukám na ten dubbing, už já moc anglicky neumím, že ten dubbing je skvělej český, když je dobře udělaný. Mm. A Libor ho dělá skvěle, jakoby. To ne, že ne, ale musím říct, že ho dělal Ondra Brousek. Víš, že to byl Ondra Brousek?
27: Ten novej?
28: Ten novej. To byl Ondra Brousek, ale ono udělal fantasticky.
27: Není to ono, čeče.
28: Ne, no, já to chápu, že to máš
27: prostě
28: spojený,
27: ten Libor Bouček je takovej ironický, tak jako, jemu to hrozně sedí, protože já znám i toho Ryana Reynoldse, že jo?
28: No, jasně. Libor ho dělá geniálně.
27: A dělal ho fakt dobře, no. Tak jako byl bych naštvaný. Hmm. A to, že všechna čest pro ty dabéry. Kdo je tvůj oblíbený dabér?
28: Hele, třeba Jiří Švárc, nebo pan Rýmský, ten dělá Silvestra Stalloneho, že jo? No, teďkot Král Tulsi seriál.
27: Neviděli ano, Silvestr, jasně.
28: Viděli jste to? To je tak boží seriál, má to 85% na čase, možná i víc. A to je fakt geniální. A ono tam dabuje, on už je fakt pan Rýmský starý pán, taky starší. A prostě pořád to dává úplně... Adrien! Vždycky v tom roky, jak víš, jsou úplně...
27: No a ty jsi někde zmiňoval, a to mě vlastně zaujalo, že to se vlastně úplně hodí k tématu, že český divák se normálně i přesto, že... Ta angličtina, ta znalost angličtiny logicky stoupá, že jo, jsme jí víc obklopený.
28: A může to být i čínština, španělština, němčina, francouzština.
27: Jo.
28: Víš, jakože se dabují vlastně různý jazyky, takže to museli všichni umět francouzsky, že jo, aby to poslouchali jako jen tak uvaření.
27: Ano, souhlasím, Michale, souhlasím. Ale že ten dubbing, že to lidi furt jako poslouchají.
28: Jako musím říct, jo, jak moderem ty plesy, víš, já to miluju, prostě to miluju. Děláme to od konzervy s Čeldou a tam vždycky ty mladí lidé, fakt, a to je pro mě ta nejkrásnější zpětná vazba. Když tam přijdou ty mladěsové, které mě 18, 19, 20 a oni jdou, ej, já jsem slyšel tohle, a tady od dětství, tady ta pohádka, tohle, ten dubbing, a ty to stojíš a říkáš úplně, to není možný, díky, to je krásný. Takže jo, ty mladí na to furt jako koukají, díky bohu.
27: Michal Holán.
28: Děkuju.
27: Děkujeme, že jste sledovali. Dejte nám odběr, budeme rádi. Tohle to bylo Koťák Live a zase brzy na viděnou.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
2: Fakt? Dobře, já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
3: Počkej, ale žlutej se ti takhle hezky
2: koukej. Jo, to je rostu.
3: On se tím úplně prodává.
4: Ty jo.
2: Masakr.
4: Krásný.
2: Cením. Tak dál.
1: Seznámky slibují lásku na jedno kliknutí. Ale místo rande často přijde jen nekonečné četování a zklamání.
5: Online dating moc nevyhledávám, je takový riskantní.
6: Zo známkách za klávesnicou je každý hrdina, ale v reálii je to úplně jiné.
7: Věříš na lásku na první pohled?
5: Věřím.
1: Zapomeňte na nepravdivé filtry a falešné profily.
7: Tady se lidi nestydějí.
8: Mě hrozně fascinuje, jaké všechny tvary to může mít. Je to zajímavé to prozkoumávat.
1: U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají.
3: Wow.
6: Zaujímavé.
9: Akorát ho chytit.
8: Je to top.
3: Je to pohled pro bohy.
5: Ty brďo.
1: A co vy? Máte odvahu zjistit, jestli vztah může začít čistě fyzickou přitažlivostí?
10: Začínáme tak, jak dobré rande končí. Nazí. Já jsem Monika Tymková a vy jste se rozhodli sledovat Naked Attraction Česko a Slovensko. Říká se, láska je slepá. My jsme ale jiná reality show. My koukáme pěkně z ostra. A s kým to dneska bude?
2: Já jsem Terka a je mi 24 let a pocházím z Kroup nad Vltavou a teď převážně spíš bydlím v Praze. No a co mám vlastně ráda? Když už se všimnete, tak miluju kérky. To je prostě moje závislost. A samozřejmě taky tréninky. Miluju fitko a kalisteniku. To je něco, co mě hodně naplňuje a i to očekávám od toho partnera budoucího. A ohledně mojí minulosti, tak jsem si prošla docela velkým peklem a to třeba, že jsem ztratila rodiče a zažívala jsem si i hodně šikany. Ať už ve škole, anebo v dospělosti. Ať už pihy, nebo zrzavý vlasy, nebo že jsem hodně potetovaná, anebo samozřejmě, že mě hodně lidí odsuzuje, že jsem tlustá. Přitom jsou to svaly. A mezi moje hlavní hobby patří erotické online stránky. No a samozřejmě to bohužel vadí hodně chlapům. Proto mám třeba problém se seznámit. A právě proto jsem zkusila Naked Attraction, že tady poznám chlapa, který mu to vadit nebude, bude mě podporovat a třeba se mnou bude i točit. Já jsem se sebou spokojená a samozřejmě neustále na sobě pracuju. A myslím si, že by každý měl mít nějaký určitý sebevědomí a neměl by se toho bát. Naked Attraction tě hodně změní ten nadhled na to, jak bys to měl brát, třeba svoje tělo a nestydět se za něj. Chápeš?
5: Vítám tě tady u nás v Naked Attraction, jsi nádherná.
2: Děkuju.
5: Vypadá, že jsi taková hodně temperamentní, ale předpokládám, že za takovou tou tvrdší slupkou se skrývá něžná a jemná dívka, je to tak?

0: cítit tak. To je moje prostě ochrana. Mm-hmm. Já jsem taková navenek, ale když někdo pozná, tak jsem miláček.
1: Úplně to na tobě vidím. Úplně pusinka. Řekni mi, když takhle vypadáš tvrdě, máš to ráda tvrdě i v posteli?
0: Jo, mám radši dominantnější muže než submisivní rozhodně. Mm-hmm. Takže tvrdší sex, ano.
1: Můžeš nám to nějak víc popsat? Tvrdší sex?
0: No, mám určitě ráda zezadu, za vlasy. Nemám to ráda prostě něžně, mám to ráda napřímo. A žádný dlouhý romantiárny. Moc mm-hmm. nejsem ten typ.
1: No a hledáš tady v boxíkách i svého budoucího manžela?
0: Manžela úplně nevím, to se úplně jako necítím, ale určitě parťáka, který mě veme, jaká jsem.
1: A co třeba děti?
0: Úplně se k tomu nepřikláním. Dobře. Dětem zatím určitě ne, nevidím to tam.
1: Ty jsi sám svěřila, že tě hrozně rajcují chlapy, který mají na sobě teplákovku a pod ní jsou na ostro. Uh-huh. Tak já ti dneska můžu slíbit, že tady už budou bez teplákovky a budou rovnou na ostro.
0: Dobře.
1: Co ty na to?
0: Se těším.
1: Dobře. Za tebou v boxech je 5 odvážných mužů, chlapáků, pořádných, který jsou tady nahatý jenom kvůli tobě a pro tebe. Uh-huh. A jediné, co ty musíš udělat, že si postupně budeš vybírat, my tě budeme postupně víc a víc odkrývat a pak půjdeš s jedním na rande. Tak pánové, ukažte nám, co máte místo teplákovek.

0: Tak co takhle na první?
1: Celkem dobrý.
0: Koho budeme popisovat jako prvního?
1: Rozhodně fialovou.
0: Fialovou? Mm-hmm. Tak mi řekni proč.
1: Líbí se mi nohy. Mm-hmm. Je vidět, že cvičí. Mm-hmm. A je upravený.
0: Myslíš? Dole. Upravený jako vyholený?
1: Mám to ráda.
0: Máš to radši?
1: Jo, mám pocit, že se o sebe stará a že to má rád.
0: Na co ještě koukáš, kromě penisu? Předpokládám, že penis bylo to první, co tě zaujalo.
1: Ne, nohy, já spíš koukám na nohy. Jako mě se fakt líbí chlapský nohy, když cvičej, takže vidím, že ho to baví, že bude sportovat a bude aktivní. Mm-hmm. Líbí se mi i ruce, všímám si žíly, jako jsem bývala zdravotní sestra, tak koukám na žíly. Mm-hmm. To mě hrozně bere.
0: Jako takže aby si mohla rovnou píchnout injekci, jo?
1: Asi jo. Líbí se mi to, vypadá dobře. A líbí se mi, že má Včko, což málo který chlap má a je to dost dvojídle. A o disciplíně, když se všimneš.
0: Teda, Teres, co náramek, co si myslíš, že to má napsaný? Klidně to můžeš prozkoumat i víc blízka. A můžeš se klidně zeptat, jestli cvičí, i když je to asi dost evidentní, že cvičí.
1: Tak co, cvičíš? Máš kerku?
0: Zatím ne, tím určitě chci říct.
1: A náramek si myslím, že bude znamenat něco, co asi ho třeba zbližuje s nějakou blízkou osobou, anebo mu to něco třeba dává, netuším. Nebo je to nějaká, nevím, památka, nevím, netuším.
0: Dobře, kam se vydáme dál? Klidně můžeme po směru.
1: Červený.
0: Červený, tak jdeme k červenému.
1: Myslím si, že bude taky sportovat.
0: Aha. O čem svědčí i ty hodinky?
1: Hodinky určitě, vidím žíly. Myslím si, že to nebude úplně fitko, že to bude spíš nějaký aktivnější sport. Nevím, jestli kolo, fotbal, něco takového typu.
0: Můžeme se zeptat, kolo, fotbal?
1: Koběhání nebo běžky?
0: Běžky.
1: OK.
0: A povolání je taky nějaký aktivnější?
1: Líbí se mi žíly, to je to samý.
0: A kerka?
1: No jo.
0: Prodáš nám víc svoji kerku?
1: Zajímavý místo. Jestli to je jediná kérka, tak obdivuju místo, protože to hodně bolí.
0: Bylo to takový jako, je to jediná kérka? Je to jediná kérka.
1: Tak to cením, no. Cením místo. A cením upravenost dole, že není zarostlej.
0: No a penis dobrý? Velikost?
1: Jo, ale ono se to těžce hodnotí.
0: Přesně, ono se
1: tady
0: to dost mění.
1: Nemůžeš hodnotit v tomhle stavu za mě, nikdy. Dost vždycky překvapí.
2: 79% mužů se považuje za takzvané growery, tedy, že se jim penis při erekci výrazně zvětší. Kolik vyroste, záleží na tom, jak pružná jsou kolagenová vlákna uvnitř topořivého tělesa. Studie ukázala, že průměrně se penis při erekci prodlouží o necelé 4 cm.
0: Tak kam jdem dál?
1: Tak, viděla bych to k modrýmu.
0: Tak jdem k modrýmu. Tak povídej, co vidíš.
1: Líbí se mi, že je upravený, to zmiňuji vždycky. Mm-hmm. Myslím si, že bude nějaký sport dělat, ale ještě by to třeba chtělo trošku zapracovat.
0: Ty ho vytrénuješ.
1: Třeba na jídle, myslím si, že jídlo bude třeba trošičku problém. Žíly, jakž tak šmá, ale přijde mi jako sympatický i postojem. Nevidím kérku.
0: Nechal by ses mokérovat?

0: Hele, vidíš? Co říkáš na penis?
1: Vypadá dobře. Myslím si, že tam by taky mohlo být velký překvapení.
0: Mm-hmm. Žalud mě přeje, že jako větší.
1: Myslím si, že tam bude. Třeba těch 18 klidně. Mm-hmm. Ale třeba jako zbytečně přeháním, třeba ne? Já nevím, jo?
0: Můžeme se zeptat, co 18? Je to tam? Ale možná i 20, když budeme chtít. Jo, 20 už ne.
1: Když se nem postoj, přijde mi jako sebevědomý. Mm-hmm. Aspoň takhle to jako vnímám.
0: Super, tak jo, tak jdeme rovnou žlutýmu?
1: Jdeme k žlutýmu, ano.
0: No, co vidíš tady?
1: Nebude úplně aktivní, aha, ale třeba mi to mohlo změnit, když bude chtít.
0: A víš co, já si myslím, že naopak je tady jako velký úbytek váhy, podle toho,
1: to
0: co
1: jo,
0: vidím.
1: To jo, to určitě. Myslím si, že tady zapracovala na jídle a možná mu třeba jenom chybí motivace.
0: Mm-hmm. A tou motivací by si mohla být ty.
1: Je to tak?
0: Říkáme to správně, žlutý boxy. Naprosto správně.
1: Jo, to se mi líbí, mm-hmm, že lidi na sobě jako, nebo muži na sobě pracují a chtějí něco změnit. Tohle se mi líbí. Mm-hmm. Určitě bych jenom zapracovala na úpravě. To je celý, co mám prostě ráda.
0: Tak jo, tak máme před sebou poslední box a tím je zelený. No, tady to taky vypadá na cvičení, ne?
1: Myslím si, že určitě sportuje, mm-hmm, vidíme žíly, takže myslím si, že řeší jídlo, vidí žvečko. Mm-hmm. Bude menšího zrůstu, myslím si, že bude tak vysoký, protože jak stojí na tom podstavci, tak nevím. Ale líbí se mi, že má vyvážené tělo, nohy i břicho, všechno ruce, víš, mm-hmm, to se mi líbí. Akorát bych to oholila.
0: To je mi jasný.
1: To je...
0: A vypadá, že je hodně šachovitý, což znamená, jo, že je to nějaký aktivní sport asi.
1: Hele, klidně by to mohla být kalistenika, jako co mm-hmm, já vím.
0: No, ne? Můžeme se zeptat.
1: Jasně, děláš kalisteniku? Fakt? Oj, dobře já.
0: Ale pochvál se, nikdo jiný to za nás neudělá. No.
1: Dobře, to jo, to mám ráda, kalistenika mě strašně baví, takže to cením, to působí body, to jo.
0: Já si myslím, že kdybychom viděli obličej, tak se usmívá. Něco mi to říká. Když se podíváme na penis, tak tady je hodně odhalený žalud. Co ty mm-hmm, na to?
1: Ono hrozně zkresluje, jak je zarostlý, že úplně nevíš tu velikost. To je hrozná škoda. Myslím si, že to působí pak i čistčejc, když je ten penis oholený. Můj názor, ale tak to se dá oholit, jo? To není problém.
0: Přesně. No a ten žalud, co líbí se ti, když jo, je víc odhalený, nebo?
1: Jo, nevadí mi to. Nemám s tím vůbec problém, tohle já fakt neřeším. Vůbec. Takže mm-hmm, sympaťák. A líbí se mi, co dělá za sport.
0: Dobře. My se můžeme podívat i na zadky, protože předpokládám, že i zadky jsou pro tebe hodně důležitý, že tam taky mm-hmm, poznáš spousty věcí. Tak co? Otočíme.
1: No, jasně.

0: Chceš je vidět zatnutý?
1: Zkuste.
0: Dobře, teď se to tady všechno našporovalo. Jaký zadek se ti líbí nejvíc?
1: Určitě fialová, zelená.
0: Zelená kyslá.
1: A i červená. Aha. Tam je vidět, že prostě sportujou. Jo, nemusí přímo dřepovat, ale vidět, že sportujou, ať už je to kolo, cokoliv, běhání.
0: Počkej, ale žlutý se ti takhle hezky kouká.
1: To je roztomilý.
0: On se ti úplně prodává.
1: Ten má plusový body určitě. Modrej taky, jenom bych tam třeba hodila dřepy a myslím si, že to bude dobrý, jako za mě. Nohy na to má.
0: Teres, je to na tobě. Ty teď musí říct, kdo půjde domů.
1: Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Krásný. Já teda taky.
1: Smekám.
0: Kdybych měla klobouk, tak ho taky smeknu. Nicméně, teď je na tobě, aby si řekla, koho pošleš domů.
1: Je mi to strašně líto, nechci být zlá, určitě ne. Ale vybrat si musím, je to show. A...
2: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Hisense jako parní pračku, prostornou americkou lednici nebo mini LED televizi. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
8: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Pojď, pojď, pojď!
3: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
4: Vždyť nemám. Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
5: Jo, tady je vaše zásilka.
6: Chlape, jsi všude.
5: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
6: Super, tak hezký den.
7: Vám taky!
8: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datard.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
10: Bonbon? Bonbon?
11: Feel bonbon.
12: Ricola.
13: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
14: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
15: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
18: Red Bull vám dává křídla.
19: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
10: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
2: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila. 18.
2: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu.

0: do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přelomu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
0: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
11: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
12: Tohle je Naked Attraction Česko a Slovensko. A Terezu teď čeká rozhodnutí, koho jako prvního vyřadí z nahatého kola ven.
13: Ale vybrat si musím, je to show a žlutýho.
14: Dobře, tak žlutý box. Právě si poslala domů Vojtu, je mu 28,
13: ahoj.
14: Je to vojenský technolog a je z Jižní Moravy. Vojto, moc děkujeme, je na tobě vidět, že jsi strašně zamakal, ty jsi hodně zubnul, viď?
13: Děkujeme.
14: Kolik kilo?
15: Ze 105 na 59.
14: Ty jo.
13: Masakr.
14: Krásně.
13: Cením, tak dál.
14: Máš náš obdiv. Tentokrát to nevyšlo, ale já věřím tomu, že se tě někdo najde přes obrazovky a že se ti třeba ozve. Moc děkujeme.
15: Okay, děkuji.
14: Ráda jsem tě poznala.
13: Měj se hezky. Ahoj.
15: Doufal jsem aspoň ve druhého, když jsem Terku slyšel, ale tak někdo musel být první. Terka byla na mě až moc pokerovaná. Tak do Naked Attraction jsem se přihlásil, protože se mi ten koncept líbí, je takový správně praštěný. Jsem rád, že jsem se toho zúčastnil, protože mi se líbila už ta zahraniční řada, takže když jsem uviděl, že se hledá česká řada, tak bylo úplně jasné, že se toho prostě zúčastnit musím. A strašně by mě mrzelo, kdybych to aspoň neskusil. Já jsem letos, pokud se nezadaří, tak to bude 19 let, co jsem nezadaří. A já jsem si dal předsevzetí, že do 30 chci mít vztah, takže mám ještě rok a něco. Byla to zábava, byla to legrace, byl to úlet. Dělím si z toho života legraci a pokud jsem někoho zaujal, tak určitě napiš.
14: Jeden boxík máme prázdný, ale další čtyři jsou plný. Teď postoupíme trošku výš a ukážeme i zbytek těla.
13: Rozumě.
14: Chceš si to říct sama?
13: Nahoru.
14: To je pocit. No,

0: Tak co, spokojená?
1: Jo, je to příjemný.
0: Kdo tě zaujal nejvíc?
1: Fialová.
0: Aha.
1: Červená.
0: Aha.
1: Tam je prostě vidět ten sport a jídlo, no, protože jako Včko neuděláš klasickým cvičením. Tam fakt jako musíš řešit jídlo.
0: A... ale zelená má taky.
1: Jo, ta kalistenika je jasná. Tam je to hrozně znát, to je vidět. Modrej, jako myslím si, že on na sobě taky pracuje. Aha. Jako nebála bych se toho, ale jídlo, to je prostě základ, no. Tam je největší.
0: Chlapa, takže se to dá vytrénovat.
1: Určitě.
0: Je to super.
1: Určitě.
0: A jídlo bys poradila jaký?
1: No, já si myslím, že už je jenom první to, když někdo pije alkohol. To máš jako první prostě problém, no. Cukr je to samý.
0: Takže ty vůbec nepiješ alkohol?
1: Dám si prosecco, třeba sklenku dvě, ale víc ne.
0: Denně?
1: Nechci pít.
0: Ne! Jednou za čas.
1: Chtěla bych, víš, ale nemůžu.
0: No tak jo, chceš vidět ještě ten zadeček? Máme poprosit, aby se znovu otočil.
1: Já bych chtěla spíš vidět záda.
0: Já
1: jsem na záda u chlapů hrozně moc, takže bych chtěla vidět záda.
0: Ale otoč si to, oni tě poslouchají, tak si to otoč.
1: Tak se otočte, prosím. Jo. To je hezký, no. Jsem ráda.
0: Červený taky super.
1: Jo.
0: Ten zadek krásný. No se nám to tady hezky rýsuje.
1: To je bude... splavání, mě to i přijde, jako vypadá to mega dobře.
0: Máš nějaký tip na povolání?
1: Tyjo, to je těžký takhle soudit.
0: Tak já nevím, tak záchranář?
1: Jako myslím si, že dělník není.
0: No dělník
1: to
0: není.
1: To by měl větší ramena, ruce. Jako záchranář? Jak se směje?
0: Směje se.
1: Jsou to nějaký složky? Záchranný, dobře.
0: Složky? Aha.
1: Záchranný složky, jo. Jako no, policie? Jo, takže policajt.
0: Počkej, tak to by mohl mít bobušek a mohl by být pětinoběrancí.
1: Pouta jsou fajn.
0: Co pouta?

0: Silonou modrýho.
1: Poprosíme pána v modrém boxu, aby přišel za náma. Ahoj. Posíláš domů Petra? Je mu 37, je to elektromechanik. A odkud jsi, Petře?
2: Za hranic na Moravě.
1: Asi smutný, když takhle vidíš Terku, jak je krásná. Je krásná, viď?
2: Není to úplně můj přesně styl, ale je krásná.
1: Ale jsou to zrsky. A ty si nám, myslím, řekl, že se ti moc líbí zrsky.
2: To ano. Říkala, že by měla trošku zhodit, tak...
1: Hele, když taky poradí s jídelníčkem. No, ona by ti pomohla. Ale bedeš si krásně, máš krásné tělo. My moc děkujeme, že jsi nám ho tady takhle hezky odprezentoval a přejeme ti hodně štěstí a doufáme, že potkáš nějakou pravou lásku.
2: Tak děkuji.
3: Co ním, že jsi přišel. Mě se hezky.
2: Taky. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
3: Ahoj.
2: Krásná holka, mladá, šikovná. Já myslím, že bych ji zkusil. To, co jsem zažil ve studiu, byla pro mě premiéra. Na kameře jsem ještě nikdy nebyl, chtěl jsem si to zkusit a taky příležitost seznámit se. Nejsem asi model na výstavu na kameru, ale nemyslím si, že zase jsem škaredý jako takhle. Do Naked Attraction jsem se přihlásil, protože pár let hledám holku na sociálních sítích, protože jsem upravoval dům a neměl jsem čas na dlouhé sezení na barech a podobně, ale bohužel seznamovací aplikace mi nějak nefungují, nebo to neumím. A jinak já nejsem náročný na ženy, spíš, aby mě měla ráda, nemusí mi vařit, nemusí prát, já jsem samostatný člověk.
1: Ještě předtím, než ti ukážeme obličeje, zajímá mě, máš radši delší vlasy, vousy, popiš mi, co se ti tak líbí.
3: Vousy jsou pro mě docela důležitý, líbí se mi to na té tváři. A vlasy, hele, mi to jedno, nemusí mít dlouhý vlasy, může být klidně plešatej. Mně spíš jde o to, jestli ten člověk je sympaťák, jestli se s ním budu prostě rozumět.
1: Tak poprosíme o odhalení vašich obličejů.

0: No, jsem paťácera.
1: Ty už nám začínáš měknout, Terese, já to tady úplně na tobě vidím. No, tak co vidíš?
0: Sympatický obličej, no. Fialovej jsem typovala, že mám mít takovýhle obličej. Dobře.
1: Fakt? Mm.
0: U zeleného jsem si vůbec nebyla jistá. To jako čumím. To jsem vůbec neodhadla.
1: Aha.
0: Ale sympaťák.
1: A pan policajt?
0: Dobrý. Jo, já říkám, já neřeším vůbec vlasy, mě to je úplně jedno. Prostě pro mě to musí být chlap a hrozně se mi líbí ta žíla, co vede od krku k rameni, protože ji mám taky. Ne, to sympoš. Chlap, no.
1: No a co hrudničky? Máš radši, když jsou chlupatý, nebo?
0: Líbí se mi fialovej, boholenej, upravenej, vidět, že nesypal, nemá nikde akné, to se mi líbí, žádný zvy. Tady je vidět kalistenika, on má na to třeba ideální tělo. Aha. To je jako být chlap a dělat kalisteniku, tak se takhle vypadat. Tohle je prostě ideální.
1: To je dobrý, ne? Jelikož já o tobě vím, že ráda cvičíš, což už se nám tady několikrát dokázala, tak já bych tady naše tři pány poprosila o nějaký cvik.
0: Jestli chlapi umíte prostě roztahovat záda, tak takhle. A pokud vy nevíte, tak prostě klasika, vytáhnete křídla a ukážete prostě křídla. Fialovej ví, super.
1: Aha.
0: Tady jsou krásní záda skaly. Policaj dusty.
1: Policaj dobrý.
0: Masakr.
1: A já vám to teď ještě trošku stížím. A jelikož se dost kalorií spaluje i při sexu, je to pravda?
0: No.
1: Ty bys mi možná řekla i kolik
0: kalorií. Je to pravda, no.
1: Tak vy z té pozice uděláte nějakou svoji oblíbenou sexuální polohu. Taky. OK. Zatleskáme.
0: Jo, je to dobrý, já cením, že do toho jdete.
1: Jste skvělý. Viděla jsi toho dost, ale ještě si je neslyšela. Takže teď je prostor pro tebe, aby si položila jednu jedinou otázku, na kterou všichni odpoví.
0: Jak berete, když se holka živí odvážnějšíma videama na sítích?
2: No, tak ne úplně asi dobře, ale možná bych si na to zvyknul.
1: To je dobrá odpověď.
0: Ano.
3: Tak s tím vůbec nemám problém, rád, že její to zajímá.
0: Hezká odpověď.
1: No a zeptáme se policajta, jestli by tě za to zatknul, nebo jestli je to pro něj v pohodě.
4: Určitě bych ji

0: to nezatknul, není to úplně ideální, ale pokud je to pouze hobby nebo práce, tak to nevadí.
1: Super.
2: Krásný odpověď.
1: Inteligentní odpověď, super.
2: Teres, máme tady tři mušketýry, ale do finále můžou jít jenom dva. Tak mi řekni, koho pošleme domů.
1: Omlouvám se. Nechci být zlá, nejsem zlá.
2: Nejseš vůbec zlá, prostě si vybíráš, s kým půjdeš na drink. To je normálka úplně.
1: Je to prostě těžký. S čistým srdcem zelený.
2: Já ti představím.
1: Terka, ahoj.
3: Ale Remi, těžký.
2: Je mu 19, je student a je z Kazachstánu. Moc děkujeme. Byl jsi skvělej, máš nádherný tělo, pokračuj dál v tom, co děláš.
1: Pokud děláš kolestan jako boží. Super, cením.
3: Naschledanou.
2: Měj se, ahoj. Děkujeme.
3: Byla velmi hezká. Je vidět, že často sportuje a líbila se mi. Určitě mi líto, že mě nevybrali, ale bylo prostě krásná zkušenost. Chtěl jsem mít zajímavou zkušenost a poprvé jít na rande. Nemám s náhodou žádný problém a podle mě je to přirozené. Šel bych do toho znovu a pokud máte možnost, zkušejte.
2: Teď si pozveme kluky sem, ale ještě předtím já tě poprosím, aby si sundala, co máš na sobě. A kluci konečně mohli ohodnotit tebe. A až tě zavoláme, tak přijď za náma.
4: Do finále Tereza poslala 31-letého podnikatele Dominika z Ústeckého kraje a o 10 let staršího policistu Oldřicha z Žatecka.
2: Kluci, Terka vás chválila dost. Ale já po vás teď budu chtít, abyste se ohodnotili a pochválili navzájem. Takže, Oldo, co hezkýho bys řekl o Dominikovi?
5: Dobře vypracovaný. Aha. Ještě mám co dohánět.
2: Ne, já myslím, že dobrý. A co ještě? Ještě něco, co by se ti tak jako, co bys mohl vyzvihnout?
5: Pohodovej, sympatia.
2: Dobrý. Co, Dominiku, ty řekneš o Oldovi?
6: Tak na mě působí sympaticky. Ale taky nemá špatnou postavu, jakoby.
2: Jste ready na to vidět Terku?
5: Nesam.
2: Jaký Bůh stvořil?

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
8: Tak ještě prosím srovnejte děti.
7: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: chutná dovolená.
1: Moja rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Konečně léto. Slunko udí.
3: Příroda prudí.

0: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Byla klubu za 44,90 a máslo v Byla klubu za 19,90. Byla.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
12: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
13: Dobré, 1 giga kombo s ranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
15: Tati!
13: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Tyjo, podepsaný kopiteli.
18: Le filet tendu.
19: Zdar, hoši.
20: Čau, pájo.
21: Ale ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
19: Snad stojí, ne?
20: Jasně, tady normálně.
21: Stojí.
19: No 7 mega.
21: Co jsem si i typoval.
22: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
23: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Radegastrize hořká 12 za 21,90. Albert.
24: 18.
25: Očko ti doporučuje.
26: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
27: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.
28: Přivítejte Adama Mišíka,
29: Moniku Bagárovou,
28: Jakuba,
29: Rybo,
28: Tomáše Zástěru,
29: Mikýř,
28: Tereza,
29: Maško,
28: René Dan,
29: Monika Timková,
28: Petr,
29: Švancara,
28: Martin,
29: Hrano.
28: Jsme přátelé?
30: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
31: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
32: Správně, jsi šikulka.
33: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
34: Pojďte se podívat.
35: Dej do ní svoji nabíječku.
36: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
0: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.

0: Bylo nás pět. To si můžou říct naši dva hrdinové, které si Tereza nechala do poslední kapitoly dnešního příběhu. Ale než si vybere, s kým půjde na rande, ukáže se před nimi i ona nahá.
1: Jste ready na to vidět Terku?
2: Jasně.
1: Jaký Bůh stvořil? Jak se cítíš tady?
2: No, pojď.
1: Terko, jsi nádherná. To můžeme i vyčíst tady z tváří. Co, chcete něco říct takhle na první dobrou?
2: Krásná, ty pihy, postava.
3: Zajímavý tetování.
1: Zajímavý tetování, no. Chcete vidět i zadek? Můžete si to teďkon všechno vybrat zpátky, co po vás Terka chtěla. Ukaž nám zadek tady. Evidentní, že hodně cvičí Terka. Dominik? Olda. Tak co?
4: To je těžký.
1: Je to těžký,
4: nemůžu,
1: veď?
4: Nemůžu mít to? Dva?
1: Tady musíš odcházet na rande jenom s jedním.
4: Jako fascinuje mě, že máte čistou kůži až na tu nohu. Jako dlouho jsem neviděla nepotetovaný chlapy. Masakr, jako je to vzácnost už dneska. No.
1: Tady je trošku mladší vzorek, tady zkušenější vzorek.
4: Tak je mi to moc líto. Ale vybírám si mladší vzorek.
1: Mladší vzorek si vybíráš? Dobře, tak jo.
3: Děkuji.
1: Dneska to tady pro tebe, Oldo, končí, ale myslím si, že jsi svoje tělo prodal dostatečně, aby si tě našel někdo v budoucnu a budeš prostě poutat někoho jiného, no? Moc děkujeme. Díky, těšilo nás. Jestli se chcete obejmout, můžete se obejmout.
3: Jo, ahoj.
4: Hezky. Cením, že jsi přišel.
3: Ahoj.
5: Co mi to líbilo, bylo to fajn slyšet Teresku, jako nás mluví, pozitivně vesměs. Jsem rád, že jsem se dostal až do finále a že si mě Tereska nevybrala, holce se stává. Líbí se mi zrsky, pihatý, měla hezkou postavu, cvičila, kerky, super.
1: Užijte si drink a pak mi dejte vědět, jak to dopadlo. Já vám držím palce.
4: Děkujem. Těžký výběr byl mega. Mega. Bylo mi hrozně líto ty lidi odmítnout, protože už měli koule tam přijít, ale jako je to hra, je to fair. Řekla jsem jim, jak to je. Je to sympaťák, je to i můj typ. Milej, hezkej. Otázka, jak zkousne to, co dělám, no. Mám z toho trošku obavy, aby zbytečně to nebyl nějaký hrot, ale jsme lidi, tak si to snad řekneme do očí, ne?
3: Výhru jsem absolutně nečekal. Na rande se těším a jsem zvědavý, co mi přinese. Je moc hezká, má zajímavý tetování a je hezkou postavu.
6: Ahoj.
3: Ahoj.
6: Domča na mě působí velice sympaticky, akorát je trošičku nervózní.
3: Říkám si jako, co v sobě všechno bude skrývat.
6: Já si dám podnešku.
3: Tak
6: na zdraví. Třeba se mu nelíbím, třeba nejsem jeho typ.
3: Chvilku jsem si myslel, jako, že si vybereš toho policajta.
6: Byl hrozný sympaťák, jako velký.
3: Ona je taková vychřice.
6: Jsem hodnotila, jestli kdo sportuje a
3: jo,
6: tak dále.
3: Jo, to jsem si všiml.
6: A odhadla jsem to, je celkem si myslím tam. Jako.
3: Je hrozně zajímavá, prostě není jakoby všední jako ty ostatní holky některý. A ty sportuješ teda, jo?
6: Ne, mám šestkrát týdně fitko, ne každému chlapovi se to líbí. Sport patří taky ke mně, já myslím, že i tobě.
3: Nejvíc mě baví to fitko.
6: Probíráme vlastně cvičení, že cvičí často, že to má rád.
3: Tohle to jsou jakoby už zbytky toho těla, jo? Co? Takže, když to
6: zbytky? Řeknu. Mně se líbí, je to sympaťák. Jak jsem pochopila, jak ty podnikáš?
3: Jo, jedu sám na sebe, no.
6: Že zásadní věc tam bude trošku problém moje vlastnosti. Že jsem hrozně přímá, taková tvrdá prostě, ne každý mě dá, jsem držka, no.
3: Ta její tvrdost je taková zdravá.
6: Pro mě hrozně rozhodující třeba, co má chlap rád v posteli.
3: Prostě někdy mě to jakoby bere víc, když je to ostřejší.
6: Ale jako tvrdší sex.
3: Ano, tvrdší
6: sex. Máš tvrdší sex, OK. Postel je důležitá. Tak jakmile tam si nerozumíte, tak to nemá cenu dál pokračovat.
3: No a jak to máš ty?
6: Mám to radši, když je chlap dominantní, vždycky. Jestli mě chytí za ty vlasy pod krkem, flusání do pusy, mám to strašně ráda. Ale musíte být s někým, komu věřím.
3: Ty sexuální stránce jakoby je dost jakoby otevřená spoustě možnostem.
6: A nějaký tvoje sny? Třeba ohledně jako sexu?
3: Jako určitě jsem neměl dvě partnerky.
6: Jako trojku?
3: Jako trojku.
6: Ty jsi neměl trojku? Říkáme, že by hrozně chtěl zažít trojku. Já mám teda ráda i holky.
3: Když už teda říká, že je by, tak je.

0: Jestli se dozvím třeba, že si mě někam nepozve.
1: No a samozřejmě by se mi ale líbil plán, že bychom si prostě dneska dali trojku. Seženem holku, já mám plno kámošek.
0: Pane, jako já koukám úplně.
1: Koukáš, víš? Jsi překvapený?
0: Překvapený.
1: Tak já mám radost.
0: Fakt bys do toho šla.
1: Jo.
0: Dokonce by mi dokázala splnit můj sen. Mít tu trojku, že? Tak připíme se na trojku.
1: Připijem se na trojku.
0: Jsem celý natěšený z toho, kam dneska večer vyrazíme. A říkala mi, že tam přizve nějakou kamarádku, tak uvidíme.
1: Dominik se se mnou rozhodně chce vzít znova, aspoň to na mě tak teď působí. Třeba to dobře hrál, těžko říct.
0: Samozřejmě tou postelí to může jakoby přetýst ty city, že jo? To určitě, to nepopírám.
1: Já jsem vlastně ani nezjistila, jak dlouho je single, takže nevím. Furt mi to nepřišlo. Že to bylo tak přímý a upřímný. Sedíš mi, jsi strašně sympaťák, líbíš se mi.
0: Ty na mě úplně chrlíš jakoby tu svoji energii, jo. Ale jako já bych ti chtěl právě dokázat a tě uspokojit jakoby v tom, to, co ty záříš jakoby ven. No.
1: Máš pravdu, jsem strašně energická, hodně lidí to nedává, hrozně mluvím.
0: Mě to nerozhodilo jakoby.
1: Jsem strašně dlouho nervózní, že jo. Pak jsme začali se bavit o sexu a najednou, že byla trojka. A pecka.
0: Za mě prostě jsi taková výzva.
1: Bohu dík, že to nevyšlo, protože on mi od samého začátku lhal se svým vztahem, ve kterém vlastně přetrvával celou dobu, i když mě ho prezentoval jako minulost. Měl ho totálně komplikovaný, nevěděl, co chce, nebyl ke mně upřímný a neměl koule, aby mi to řekl osobně. Každopádně, kdybych měla tu možnost si vybrat někoho jiného, tak to udělám.

0: Partnera hledá 57nice Jana, která se rozhodla, že si začne užívat podzim svého života plnými doušky.
1: Je to úžasný. A ani nemusím mít jako přímo sex, stačí mazlení, takže... Já jsem to viděla v fialovej boxíku. Dítá!
2: Ten penis si takhle vystrašil,
1: ano, jo? Pánové, klobouk dolů.
0: Už příště v Naked Attraction. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty prď.
3: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
0: Partnera hledá 57nice Jana, která se rozhodla, že si začne užívat podzim svého života plnými doušky.
1: Je to úžasný. A ani nemusím mít jako přímo sex, stačí mazlení, takže... Já jsem to viděla v fialovej boxíku. Jída!
2: Ten penis si takhle vystrašil, jo?
1: Pánové, klobouk dolů.
0: Seznámky slibují lásku na jedno kliknutí. Ale místo rande často přijde jen nekonečné četování a zklamání.
7: Online dating moc nevyhledávám, je takový riskantní.
8: Zo známkách za klávesnicou je každý hrdina, ale v reálii je to úplně jiné.
7: Věříš na lásku na první pohled? Věřím.
0: Zapomeňte na nepravdivé filtry a falešné profily.
7: Tady se lidi nestydějí.
9: Mě hrozně fascinuje, jaké všechny tvary to může mít. Je to zajímavé to prozkoumávat.
0: U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají.
3: Wow.
5: Zajímavé.
4: Akorát ho chytit.
9: To top.
7: Je to pohled pro bohy.
2: Ty brďo.
0: A co vy? Máte odvahu zjistit, jestli vztah může začít čistě fyzickou přitažlivostí?
7: Začínáme tak, jak dobré rande končí. Nazí. Já jsem Monika Tymková a vy jste se rozhodli sledovat

0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Říká se, že na každého někde čeká ten pravý. No a my dneska zjistíme, jestli čeká úplně nahý v jedné z našich kabinek. A na koho?
1: Já se jmenuji Jana, je mi 57 a pracuji u nás v domově důchodců jako uklízečka. De facto teď, po letech, co jsem se de facto starala o rodinu, tak jsem si začala užívat trošku ten život. Známí dcera mi řekli, že jsem se zbláznila, ale mě to vůbec nevadí. Jsem se dala na koncerty, strašně mě to baví, ráda chodím do přírody, prostě moje oblíbené jsou houby, i když neumím řeči, vůbec neovládám. Objednala jsem si zájezd do Egypta, užila jsem si to, partnery jsem měla dva dlouhodobě a když to tam potom vlastně není, tak se to bohužel rozpadne. Hledám příjemného muže, aby byl kamarádský, aby byl tak praštěný jako já, aby jsme si ty koncerty užili, i tu přírodu, aby jsme byli na jedné vlně.
0: Řekni mi, jak ti napadlo přihlásit se do nahé seznamky?
1: Ježiš! Spontánní nápad.
0: No, takže to znamená, že se nestydíš.
1: Já doufám, že ne.
0: To taky dneska zjistíme. Ale určitě máš za sebou i nějaký delší vztahy, i ty krátkodobí.
1: Mám.
0: A?
1: Mám. No, nic moc.
0: Nic moc. Ty ses rozhodla, že celý svůj dosavadní život úplně celý změníš.
1: Ano. Dcery z prvního vztahu zabezpečený. No a syn tomu teď bude 20, takže jsem sama a jdu si užívat.
0: Jak si užíváš?
1: Rozhodla jsem se, že poletím do Egypta na koncert.
0: Wow.
1: Neumím řeči, neumím pozdravit skoro nic. Přežila jsem, bylo to super, úžasný.
0: No skvělý, já ti moc gratuluju za tyhle krásné rozhodnutí. A jsem ráda, že jsi tady dneska s náma. Kdyby si měla porovnat tvůj vkus, když ti bylo 20 a teď?
1: No, tak to je hodně velký rozdíl, protože, jak se říká, jestli to můžu říct, mladá blbá.
0: Mm-hmm. Můžeš říct úplně všechno.
1: Prostě, wow, chlap. No a prostě teď jsem zjistila, že to není o tom, mm-hmm. že to je o srdíčku a mm-hmm. trošku o rozumu.
0: My tady pro tebe máme 5 kabinek, kde stojí 5 odvážných nahých mužů. A ty si budeš ale vybírat jenom očima. Prostě budeš koukat, užívat si, kochat se, občas nám k tomu něco řekneš a to je celý tvůj dnešní job.
1: Dobře.
0: A pak můžete odjet na koncert, klidně i do Marrakeše třeba, když
1: Dobře.
0: Budete chtít.
1: Dobře. Beru.
0: Tak jo, jsi připravená na první vizuální seznámení?
1: Jsem. Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Tak poprosím, abyste nám vysunuli boxy do pasu.

0: Tak já nevím, jestli jsi zčervenala, nebo jestli to je odraz těch šatů.
1: Možná i zčervenala.
0: Možná i zčervenala. Viděla jsi někdy 5 nahých chlapů pohromadě?
1: Neviděla. Ani jednou.
0: Nemáš zač. Teď máš možnost se vydat k jakémukoliv boxu. Tak teď mi řekni, kam půjdem?
1: Asi červený.
0: No, tak dobrá volba. Jdem k červený. Co tu vidíš?
1: Sympaťáka, teda zatím. Vypadá, že i sportuje. Je tam nějaký sport?
0: Je.
1: Paráda.
0: No, tak vidíme, že předkoška je trošku další. Co si o tom myslíš?
1: No.
0: Jaký máš celkově ráda penisy?
1: Takový krásný, no.
0: Krásný penisy.
1: Krásný, no. Přiměřený.
0: Co třeba hodinky, když vidíš hodinky, co v tobě evokujou?
1: Že máme de facto skoro stejný.
0: To je hezká asociace, ano. A co to oholení?
1: Oholení super.
0: Vadí ti, když mám už chupy?
1: Nevadí. Já je občas taky mám.
0: Přes zimu, chápu. Máme to všechny stejně. Tak jo, tady jsme to očíhli. Můžeme jít koukat dál? Takže zelený.
1: Vypadá to moc hezky. Pán asi trošku nervózní, zřejmě asi jako já. Začatý pěstičky. Vypadá to, že možná i sportovec, zřejmě i opálený.
0: Takže se rád opaluje. A vypadá to možná, že bez plavek. Opalujete se bez plavek, muži v zeleném boxu?
1: Paráda.
0: Ty taky?
1: Když můžu, tak ano.
0: Co říkáš na tetování? Vůbec nevím, jestli jsi zovšimla, ale já vidím...
1: Má růžičku. Já mám 2, takže to bychom i pasovali. Kolik ružiček, tolik dětí, takže 3.
0: A to je taková malinka? Jenom utrhnout.
1: Tak, tak. To, když už se potom člověk slékne, že, tak takový potěšení pro dámu.
0: A mám pocit, že zrovna, když budeš zaklikávat, tak si tu ružičku můžeš vyzvednout po cestě.
1: Tak, přesně.
0: Co ty a orální sex?
1: Já docela mám ráda.
0: Jako když ho děláš, nebo když ho dostáváš?
1: Když ho dělám. A ani nemusím mít jako přímo sex, stačí mazlení, takže... Rád se mazlíte? Paráda.
0: Ty jsi úplně rozzářila. A jezdíte rád na koncerty, máte rád hudbu?
1: Paráda.
0: Jsme tady v 7. nebi. No tak já ti radši otáhnu, jinak ty se tady schopna, ty se tady zastavíš a už to tady zakempíš. Pojď dál, pojď k fialovému boxu.
1: Mě to zajímavý.
0: Já vidím nějakou mírnou úpravu. To se ti líbí?
1: To já neposuzuju, ale asi můj favorit to nebude. Jinak vypadá, že asi pracovitej, ruce velký. No ano, pracant.
0: Ty nohy to taky vypadá, že sportuje.
1: Určitě, určitě.
0: Ty jo, ty lítka vidíš.
1: No jo.
0: Co bys řekla, že by to mohl být za sport podle těch lítek?
1: Většinou, co jezdí na kole nebo při zvedání různých čínek a podobně. Takže se...
0: Jízda na kole a možná to vypadá i stehna jsou takový až jako fotbalový. Co fialové boxy? Hraješ fotbal? Hraje hodně, hraje fotbal. Co ty je fotbal?
1: Chodím. Jsem teda, nevím, jestli potěším. Já jsem klokan.
0: Co, bohemka?
1: Yeah.
0: Jo. No tak to byste mohli jít na fotbal spolu. Tak jo, tak můžeme dál. Modrý box čeká jenom na to, až řekneš, co se ti líbí.
1: Vypadá to možná také sportovec. Ruce pracovitý určitě.
0: No.
1: Ne.
0: Děla. Občas si i rád lehne.
1: Tak to si lehnem asi všichni občas rádi.
0: Spolu vedle sebe hezky.
1: To by bylo krásný, ano.
0: Pomazlíte se. Modrý boxy, mazlíš se rád? Ty tady máš samý mazly.
1: No teda.
0: Mazlíky.
1: To mi to ještě víc stěžujou, pánové.
0: Co říkáš ten na penis?
1: Penis si myslím, že paráda.
0: A odhalnější žalud?
1: Jako jo.
0: Měla jsi někdy někoho s obřízkou třeba?
1: Ne. Neměla. A já si myslím, že to asi není ani podstatný.
0: Tak máš před sebou poslední hodnocení žlutého boxu.
1: Ano.
0: Tak jdem tam?
1: Teď jdeme tam.
0: No, jak se říká, to největší nakonec. Pojďme ke žlutému boxu.
1: Padá to zajímavě.
0: Tak tady vidíme, že ten penis je opravdu velký.
1: Ano, což bohužel pro mě...
0: Je splněný sen, nebo co chceš dodat?
1: Bohužel ne.
0: Že to nemáš ráda?
1: Vypadá to krásně. je tam trošku nádech barvy, takže možná venku také se pohybuje pán.
0: Pohybuje.
1: Pracovité určitě též, podle rukou.
0: Šel byste si zapařit na nějaký koncert tady z naší Jan... No jo.
1: To by bylo super, ale bohužel.
0: Ten penis ti takhle vystrašil, jo? No tak si zkusit, co má všechno. Ale jestli chceš, klidně si pojď zpátky. Jani,
1: ano.
0: Máš rada zadky?
1: Mám, protože já ho mám taky docela velký, takže člověk má za co chytnout.
0: Takže máš ráda větší zadky?
1: Mám radši větší.
0: No tak zkontrolujeme, jestli naši muži mají větší zadky. Můžu vás poprosit, abyste se otočili zády? Tak který je pro tebe ten prim?
1: Fialovej. Dobře, fialovej. Pak by to byl ten červenej a zelenej. Fialovej. Zatím je prim. A krásně vrtí.
0: Přichází první rozhodnutí. Máš už jasno?
1: Jasno mám.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie. Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
4: A vrátil se mrožek.
0: Léto je tu? A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
5: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
9: Welcome.
10: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
11: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Takže jedeme za Šulcíkem?
13: Neboj, jsme na cestě, pasta.
14: Tady je to!
15: Bonjour!
16: To bude asi pro tebe, co?
15: Předávám.
17: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
16: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
18: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila. Bohemia Mini. Kdekoliv.
19: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
0: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
20: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
21: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
20: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
21: Tati!
20: Neomezený tarify.
22: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
23: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
24: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
25: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličilo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
0: 18.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Nálikový látky, až posadnu tím přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji nabíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
31: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Neboj se, do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.
32: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
33: Tohle je pět zralých adeptů na rande. S Janou ale může odejít jenom jeden. Sledujete Naked Attraction Česko a Slovensko.
34: Přichází první rozhodnutí. Máš už jasno?
35: Jasno mám. Bohužel, ať se pán nezlobí, přeju mu hodně štěstí. Žlutý box.
34: Žlutý box? Až takhle tě ta velikost vyděsila.
35: A bohužel. Přeju mu moc, moc, moc štěstí.
34: Moc, moc štěstí. Já si myslím, že určitě štěstí najde. A teď teda poprosíme pána ve žlutém boxu, aby přišel za námi. Pavlovi je 58, dělá ostrahu a je ze středních Čech. Mm-hmm. Pavle, my jsme vás vlastně pochválili tím, že vás posíláme domů. Doufám, že jste to poslouchal, slyšel. Tak ať štěstí dělá někde jinde.
36: Děkuji, doptání.
35: Naschledanou, hodně štěstí.
36: Byl jsem dobře hodnocený, kvůli tomu, že jsem moc obdařený, tak jsem byl vyřazený jako první. Paní, co si mě vybírala, tak se mi líbila, byla sympatická. Jsem se přihlásil z důvodu, že jsem chtěl něco vyzkoušet, něco nového, zajímavého. Nahota mi nevadí určitě, je to přirozená běžná věc. Hledám partnerku pro život.
34: Teď ti ukážeme zase o kousek výš.
35: Jdem na to.
34: Co prsa? Máš radši vymakanější, chlupatý.
35: Takový chlapskej.
34: Já ti ty chlapský hrudníky nejdřív ukážu a ty mi potom řekneš, který se ti líbí nejvíc.
35: Dobře.
34: Tak jo, tak nám ukažte hrudníky.

0: Já jsem to viděla, fialový boxíku, zatáh bříško. No je to super.
1: Tak uvidíme, jak bude zatahovat i za 5 minut.
0: Vypadají skvěle.
1: No, tamhle se nám ukázal nějaký přívěšek, ty máš taky spousty přívěšků.
0: Mám, no.
1: Co opálení?
0: Až snad na jednoho, vypadá docela dobře.
1: Taky asi byli na konzíku v Egyptě.
0: Ten to netuším, ale určitě chodí víc ven.
1: Co modrý box? Myslíš, že chodí do přírody se opalovat?
0: Ruce opálené má, vršek už moc ne. Asi se schovává pod tričkem, aby se nespálil.
1: Celý se opaluje. A ve fialovém boxíku vidíme takový to typický pracovní opálení.
0: Ano.
1: Ten za to asi umí vzít. Co postoj? Když se tak podíváš na pány, umí z toho něco vyčíst?
0: Každý má svoje, určitě. Někdo je nervóznější, asi jako já, někdo je jak skála.
1: Červený box, ten stojí, ten se
0: nepohnul. Ten stojí určitě,
1: to je
0: ano, ano.
1: Ten vydrží všechno, co na něj naložíš. A kdo je podle tebe, soudě dle postoje, největší pohodář?
0: Fialovej.
1: Jo, ten je zatahoval, viď? To je humorista tady, zdejší.
0: Můžu poprosit pány otočit se? No paráda.
1: Tam to máš i s prezentací.
0: Ano, je to úžasný.
1: A ty mi řekni. Jak oceníš, když ti muž pomůže v domácnosti?
0: Jsem uklízečka, takže v práci toho mám poměrně dost. Takže když by partner pomohl, hodně to ocením.
1: Tak jo, tak my pány otestujeme. My jim totiž rozdáme mopy.
0: Jejda, tak to pracuju hodně v práci s ním.
1: Ty už si nebudeš tahat práci domů, takže doma budou vytírat naši pánové. A ty nám ohodnotíš práci s mopem.
0: Dobře. Tak, pánové, 3, 2, 1, teď. Talent tady je. Modrej box, ačkoliv se snažil, chtělo by to víc zapracovat.
1: Ale on dělal takový hezký, rychlý pohyby, Marie.
0: No, no, právě, ale takový pohyby byly potřeba někde jinde a ne u mopů.
1: No počkej, ale to je taky dobrý vědět, ne? Rychlý malý pohyby. Jelikož ty, Janí, máš ráda koncerty.
0: Ano.
1: A na koncertech se tancuje.
0: Snažím se, šlapu vodu, zelí. Jasně.
1: Tak pánové, z mopu, který máte teďkon v ruce, se stává taneční tyč. My vám pustíme nějakou sexy hudbu a vy nám co nejkreativněji u té tyče zatancujete.
0: Prostě blázen jako já.
1: Přesně, prostě blázen jako Jana.

0: se v kroku, ale...
1: Ne, ne, je to super. Pánové jsou boží.
0: Já myslím, že můžeme zatleskat.
1: Úplně boží, pánové, klobouk dolů.
0: Kdo nejlepší předváděl krásu u tyče?
1: Já budu nadržovat, ale fialovej.
0: Fialovej? Zatím se pořád ještě kocháš pohledem na čtyři nahá těla.
1: Kochám se na krásné těla.
0: Jen se kochej,
1: kochám.
0: Do dalšího kola můžou jít jenom tři.
1: Ano.
0: A já teď budu chtít vědět, kdo se do dalšího kola nedostane.
1: Opět je to těžká volba. Ale ať se na mě pán nezlobí, červenej box.
0: Ale sloni přináší štěstí.
1: Věřím, ale opět pánovi popřeju hodně moc štěstí.
0: Tak poprosíme červenou kabinku. Tak slon tentokrát nepřines štěstí Martinovi, je mu 51 a je z Prahy. A je to IT manažer, ale určitě přinese štěstí někde jinde.
1: Určitě, moc štěstíčka. A nezlobte se na mě.
2: Mám taky samozřejmě.
1: Hodně štěstí.
2: Pozvám to sluší krásný šaty.
1: Děkuju.
3: Já to znám pouze z televize, takže jsem byl na to velice zvědavý, jak to bude vypadat v reálu. Velice mile mě to překvapilo. Je to na světový úrovni, dá se říct. No. Jana, co si vybírala z nás pěti mužů, nápadníků, zdálo se mi jako, že je z Moravy. Já jsem taky původně Moravák, tak vybíla se mi docela sympatická paní. No. Velice štěstí přeji. Do Naked Attraction jsem se přihlásil pro nové zkušenosti. Zažít tu srandu, tu atmosféru. Doma taky chodím většině nahé. Jako, jo. Všem to doporučuju. Naked Attraction je prostě nejlepší na světě.
0: Teď ti, Jani, odhalíme i jejich obličeje. Jsi připravená?
1: Jsem, jdeme na to.

0: Tak pojď od modrýho boxu. Co vidíš?
1: Příjemnýho pána, milej úsměv. Fialový box, ten je super.
0: Veselá kopa.
2: Úsměv a smysl pro humor vás mohou dostat hodně daleko. Dle výzkumů je téměř čtvrtina žen toho názoru, že smysl pro humor je na muže přitažlivější než atraktivní vzhled. No, to by mohlo vysvětlovat, proč má i Russell Brand u žen takový úspěch.
1: Zelený bok, sympaťák, dlouhý vlasy, akorát trošku, vím, že za to nemůže, ale ten pohled je takový přísnej.
0: To on jenom dělá nedostupný, aby tě měl čím překvapit. První dojmy už si získala a teď je čas na první slova. Polož jednu otázku, která ti poradí ve výběru a pánové na ní postupně odpovědí.
1: Co pro vás znamená rodina?
3: Rodina je celek, který by měl držet pohromadě, měl by se tolerovat.
1: Ano.
4: Rodina je určitě všechno a závidím všem, kteří mají, protože já žádnou nemám.
1: Já mám děti už, vnoučata, takže...
4: Hledám vnuky.
1: Dobře.
5: Rodina to je pěkná věc, musí držet pohromadě, ano. A rozumět si.
1: Určitě. Také jsem měla představy a teď jsme tam, kde jsme. Jsem tady s váma. Takže děkuju za odpověď.
0: Byl moc krásný, děkujem. Co hlasy? Líběj.
1: Sympatický. Bude to těžký.
0: Jani, kdo dneska odchází těsně před cílovou rovinkou?
1: Bohužel před cílovou rovinkou. Pán v zeleném.
0: Pavel, 61, traktorista a mechanizátor z Královéhradeckého kraje. To je můj kraj?
5: Jo, až taky jo. Opatovicí to znáte.
0: Tam se opalujete, ne? V Rybnice.
5: Tam jezdí, ano. Musí jezdit, ano. Je to tam docela dobrý.
1: No. Náchodsko znám.
0: Jo?
1: Jo, jo.
5: 50 kilometrů od Hradce.
0: Měli byste to blízko, ale dneska
1: no
0: bohužel. Dnes... Moc děkuju.
5: Já taky děkuju.
0: Byla to krásná práce.
1: Popřeju.
5: No, taky popřeju.
1: Hodně štěstíčka.
5: Taky štěstí.
1: Mějte se krásně. Naschledanou.
5: Tak Jana se mě líbila, ji hodnotila jako kladně. Tak ve struji to bylo docela zajímavý. Já jsem to spíš chtěl jenom jako zkusit. To bylo úplně perfektní. Takový pro odvážné.
0: Jani, tohle je tvůj finálový výběr.
1: Ano, sympaťáci.
0: Jaký jsi si vybral, takový je máš.
1: Přesně, vím, co jsem si vybrala.
0: Ale teď ti poprosíme o to, aby si odhodila svoje krásné červené šaty.
1: Děkuji.
0: Který ti pán pochválil.
1: Dobře.
0: A vrátila se bez nich.
1: Dobře.
2: Jana se rozhodne mezi dvěma šedesátníky. Vitálním seniorem Karlem z Olšan u Šumperka a fotbalovým rozhodčím Martinem z Prahy.
0: Jste ve finále. Já bych vás ráda představila, Karel a Martin. Martine, ty vypadáš, že se divíš.
6: Já jsem čekal, že vypadnu první.
0: Fakt?
6: No podle té velikosti jsem si říkal, mám tam vůbec jít.
0: Velikost u nás v Naked Attraction není
6: tak
0: všechno.
6: To jsem já opravdu.
0: A chtěla bych pochválit práci s mopem u vás u obou. Vy už jste to párkrát dělali, ne?
7: No doma.
0: A tanec u tyče jste taky dělali, protože ten jste taky podezřele dobře ovládali.
6: Jsem pro každou legraci.
0: Ještě předtím, než přijde Jana, tak vás poprosím, abyste se navzájem pochválili.
6: Závidím mu určitě, že nemá pupek.
7: Jo.
6: No a nemá břicho, no, tomu závidím. To bych klidně vyměnil i za ten menší zadek, ale...
7: Děkuju. Pořádný chlap a má pěkně za to slou hruď.
0: Jste zvědaví, jak Jana bude vypadat?
7: Samozřejmě.
6: Jsem, ale není to pro mě důležitý nějak.
0: A co je důležitý?
6: Povaha samozřejmě. Tolerance, laskavost. Mm-hmm. A to se zdá, že ono laskavá bude.
0: Tak Jani, pojď za náma.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti.

0: Kupujte jednoduše na košíku.
1: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
2: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete se na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
3: Chcete šetřit jen na ceně?
4: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
5: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
6: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
7: A vrátili se mraži!
8: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
6: Už bylo na čase.
8: Mrož dělá léto.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
15: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
16: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
17: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
18: Let's go to the store then.
17: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
19: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
8: Welcome.
10: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete, a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
7: Tyjo, podepsaný Kopitelli.
3: Le filet tendu entre deux.
13: Zdarhoši.
7: Čau, Pájo.
2: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
13: Snad stojí, ne?
7: Jasně, tady normálně.
2: Stojí.
13: No 7 mega.
2: Oh, to jsem si i typoval.
6: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
11: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
0: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem.

zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry.

0: Gramstka.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr
2: Švancara,
1: Martin
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelomu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
9: Neboj se, Boží.
8: Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V pondělí v 17 hodin na Očko Star.
0: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
10: Na začátku bylo 5 plných boxů, ale teď už tu jsou jenom 2. Je před námi finále.
11: Tak Jani, pojď za náma.
10: Do finále jsi pozvala Karla a Martina.
11: Ano.
12: No až teď jsem měl šanci se všimnout, že má krásnou modrý oči.
13: Děkuji, ale mám je zelenošedý. Děkuji.
12: Tak jsem barvoslepej, anebo to dělejte světlo, ale oči hezký.
13: Říkají falešný.
12: Ne, právě já dám na oči. Ty jsou hezký, jestli nevíte ty oči.
10: Hluboký,
12: vej? To ostatní je normální takový přepřiměřeně našemu věku, bych řekl.
10: Asi tak. No. Máš rád zadky?
12: No, proč ne, no.
10: A podíval by ses na jem.
12: No, já jsem na hledisku, tak jsem jen otok, no. No, jde to.
10: Hezký, ty se držíš hrozně
12: přesně. Kdybych si mohl plácnout, to asi ne.
10: No tak to se zeptej, to nevím.
12: Můžu si pak plácnout?
10: Určitě.
12: Jenom tak.
10: Jsou to plácný, to tak.
12: Můžeš taky, jestli chceš.
10: To? Nenechte se rušit, já jsem tady, já vám postoupím. Karle, chceš si taky poplácat, nebo?
12: Drž basu, ne, kámo.
14: Jo, jasně, tak dobře. Já si poplácnu.
10: Plácujte
14: dobrý?
10: Si. Dobře, můžu taky.
12: No taky, no.
10: Jajky.
14: Tak jo. Pěkná postava. Mm-hmm. Připomíná mě trošku Vestonickou Venuši.
10: Já si to myslela.
12: Zrovna jsem to chtěl.
14: Vestonická Venuši.
10: Ale moment, to je ideál krásy.
12: Ano.
10: Říkám,
12: ano,
10: dobrý. Koho dneska na to rande vezmeš?
15: Pokud by souhlasil dotyčný pán a přijal by moje pozvání, tak to bude Karel.
10: Dobře.
14: Děkuju.
10: Karel se rozzářil.
11: Ne.
10: Martina.
12: Ne, vůbec nejsme schopný. Takzvaně na bednu, to jsem nečekal ani vestu, že se dostal.
15: Úžasný člověk a přeju hodně štěstí.
12: No já taky, Janičko. Ahoj.
15: Ahoj.
12: Do pořadu jsem se přihlásil, protože jsem jeho velký fanoušek. Kamarádka mi řekla, teďko to mají prej Italové, pak to umí Švédové a vyzývají zájemce Česko a Slovensko. Jsem jí napřed nechtěl věřit, že vybírají jenom mladý, pěkný lidi. Ne, kdyby si viděl ty Italové, no to je prej něco strašného. To ty seš jako frajer, vůbec neváhej a přihlaš se. Jana Sympatianda, až kromě té jedné partie mi pochvála prakticky všechno. Přeju, ať ti to dopadne s pánem. Myslím si, že se k sobě hodí. No.
10: Co si dáte k pití?
14: Asi Coca-Cola.
10: Coca-Cola?
14: Protože potřebuju energii.
10: Dobře, nebudu se ptát na co. Každopádně hezky si to užijte a moc gratuluju.
14: Děkujem.
15: Výběr byl těžký. Pánové byli stateční a opravdu sympatický. Vybírala jsem si podle vzhledu, podle držení těla, podle přirození. Vybrala jsem si pana Karla. Je to sympatický pán už od začátku, už podle noh. Doufám, že nějakou tu společnou řeč určitě taky najdeme. Je to rande po dost dlouhý době, takže těším. Natěšená.
14: Víte, si jsem teda moc nedoufal, nečekal jsem, protože přece jenom je nás víc a ani jsem nevěděl, že budou všichni tak starší. Mě taky překvapilo mile, že to byl taky rovnocenný. Osud, co mu chtěl. Na rande se

0: samozřejmě těším moc. Hrozně bych chtěl takovou fajn ženskou, jako se mě jeví tady ta paní. Dobrý den.
1: Ahoj.
0: Karel.
1: Ahoj, Jana.
0: Tak jsme se sešli.
1: Sešli jsme se. Je to opravdu sympaťák, tak jsem zvědavá. No, uvidíme.
0: Hlavně mi překvapilo teda, jak to dopadlo nakonec.
1: No.
0: Je to velice pěkná žena. Věstonická Venuše. Pěkné tváry, všecko. Pěkná postava. Zdraví.
1: Čau. Gaia na mě působí trošku nejistě. Co? Koníčky.
0: Já jezdím do té přírody, to já miluji přírodu.
1: Já taky.
0: Tak jezdím, kde se dá.
1: A hlavně houby.
0: Po okolí, ano.
1: Se něco tam krásně objeví.
0: To je přesně.
1: V tom mechu.
0: Ano.
1: Našlo se tam hodně společných témat, hlavně ta příroda teda.
0: Rozmlouvám se stromama.
1: Mně ještě nikdo neodpověděl.
0: Ten Bůh, to je podle mě taky něco... Co je na den na má.
1: Ne, ten mě zklamal.
0: I když je to něco hrozně ošklivého, tak ke všemu tak má nějaký důvod.
1: Asi si něčím prošel.
0: Mě umřela dcerka, mě odešla žena. Smířil jsem se s tím.
1: Zřejmě i to srdíčko má na pravém místě.
0: Hodně sportu. Jsem před asi 2 rokama měl 100 kilo.
1: Yeah.
0: Jsem začal držet dietu a 20 kilo jsem zhubl.
1: Hodně sportuje.
0: Začal jsem běhat a zjistil jsem, že po těch x letech, že mě nedělá problém uběhnout 5-10 kilometrů.
1: Klobouk dolů před ním. Já teda až tak na to nejsem.
0: Mám rád kolo, tak mě zajímá, jak je to u Jany. Jste říkala, že ráda jezdíte na kolo.
1: Já dostala nový kolo, začala jsem marodit. Ke kolo bych se ráda vrátila a třeba i s Kájovou pomocí bychom to vypilovali. A co máš třeba rád? Jídlu.
0: O, svíčko, poté bych se utlouk. Kvůli tomu, že nemůžu spávat, tak já v noci...
1: Papám. Neboli bílý sex.
0: Ano. Fajn, uvolněná ženská.
1: Teď jsem se zbláznila do těch koncertů.
0: Jakou hudbu?
1: Když to má hlavu a patu, ano. A ne to tuc, tuc, méďa, béďa, tak mi to je celkem jedno. Si myslím, že je pohodář. A odkud seš?
0: Já jsem ze Šumperka. A vy?
1: Já od České Lípy, Liberecký kraj.
0: Jana říká, že je od Liberce, což mě moc netěší. Liberec,
1: Je to vzdálenost docela veliká, jestli tak kolem 300 kilometrů. Fuf, to je daleko.
0: Tak velice rád ji navštívím, nebo ji pozvu k sobě.
1: Rande fajn, Kája fajn. Doufám, že se aspoň jednou za čas napíšem. Ráda jsem tě poznala.
0: Mě to mile potěšilo, že jsi mě někdo dokonce vybral. Pěkná ženská jste.
1: Ježíš, děkuju. Mě je kus. Kam vejdu, tam bude rošambo.
0: Jo, já rád přijedu. Aj na tu dálku.
1: Kdykoliv do lesa, to já můžu.
0: Na houby.
1: Na houby, aby si neměli co papat.
0: Nějaký ty lisohlávky.
1: Že bychom byli v raušu.
0: Třeba.
1: Jedna cesta.
0: No, já myslím...
1: Si myslím, že vadit nikomu nebude. A nemusí to být třeba v tom konkrétním místě. Může to být někde mezi.
0: Třeba v Praze.
1: Třeba v Praze.
0: Zdravím Českou televizi, stanice Očko.
2: Jsme opět v Praze, kde jsme se seznámili. Píšeme si, je to noc milý a musím se pochubit. Dostala jsem naštěstí.
0: Kafičko, pivečko.
2: No.

0: příště uvidíte.
1: Partnera bude hledat Valerie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
2: Pěkný prdelky.
3: Kolik jich máš?
2: 12.
3: Je to pro Valerie takhle hezky upravený?
2: Celkově super.
0: Už příště v Naked Attract.

0: Action. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
7: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
8: E-kondomy.
7: E-kondomy.cz

Thank you, everybody. Thank you for dancing with us. Yes, sir.

0: More, však sponži mange.
1: Dobrý more, som sa jenom zamyslel.
0: Indické šlapky si zabil.
1: Šon! More, přestaň, ať už odsaď vypadneme, přestaň už.

0: erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
0: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
6: Chcete šetřit jen na ceně?
7: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
8: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a

0: a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mrožík.
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
0: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte Bon Gelati zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
6: Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
0: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
14: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
15: Ano. Ano. Ano.
14: A tohle?
15: Mm-hmm.
14: A tohle?
16: Ano.
17: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: A tohle?
17: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
18: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
19: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
20: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
21: Takže jedeme za Šulcíkem?
22: Neboj, jsme na cestě, pasta.
23: Tady je to.
24: Bonjour.
25: To bude asi pro tebe, co?
24: Předávám.
26: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
25: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
20: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
0: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
27: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
28: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
27: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
1: erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
3: Nová Toyota RAV4.
2: A táta říká, že jednou bude moje.
4: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
5: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
5: Mrož dělá léto.
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
6: A tohle?
7: Mm-hmm.
6: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
15: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Billa klubu za 44,90 a máslo v Billa klubu za 19,90. Billa.
17: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
18: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
19: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
20: Na Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
21: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
22: Let's go to the store then.
21: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
23: She has them!
24: Trying to get the whole card in.
25: Welcome.
26: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
27: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
26: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
28: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
0: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
2: Tyjo, podepsaný Kopitely.
3: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
4: Čau, Pájo.
7: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
3: Snad stojí, ne?
4: Jasně, tady normálně.
7: Stojí.
3: No 7 mega.
7: Oh, co jsem si i typoval.
8: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
22: Fibromy? CleanSkin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. CleanSkin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
9: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
10: A vrátil se mrožík.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
9: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
13: Ano!
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
16: Chcete šetřit jen na ceně?
17: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
18: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
19: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
20: Takže jedeme za Šulcíkem?
21: Neboj, jsme na cestě, pasta.
22: Bonjour!
23: To bude asi pro tebe, co?
21: Předávám.
22: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
23: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
18: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
4: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
24: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
18: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
25: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
26: Let's go to the store then.
25: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
27: She has them!
25: Trying to get the whole card in. Welcome.
28: Ah!
0: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
1: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: I'm a fireball.
1: Když unavené slunce zalehne a měsíc už pohádám, kde si ho noční lidé všimnou.

0: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
5: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
6: Chcete šetřit jen na ceně?
7: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
8: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
9: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
10: A vrátili se draží!
11: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
9: Už bylo na čase.
11: Mrož dělá léto.
12: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
13: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
14: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
18: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
19: Ano. Ano. Ano.
18: A tohle?
19: Mm-hmm.
18: A tohle?
20: Ano.
21: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
18: A tohle?
21: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
22: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
23: Let's go to the store then.
22: Hi, how you doing?
23: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
22: She has them!
23: I'm trying to get the whole card in. Welcome.
24: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
25: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
26: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
27: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
0: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Tyjo, podepsaný Kopitely.
3: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
4: Čau, pájo.
5: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
3: Snad stojí, ne?
4: Jasně, tady normálně.
5: Stojí.
3: No 7 mega.
5: Oh, co jsem si i typoval.
6: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.